0: rodiny. Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
1: Halo, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí, už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
0: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinnépasy.cz a už to frčí.
1: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
2: Na výlet?
3: Ano.
2: Jak?
3: Autem.
2: Kde ho vezmeme? Jaké? Kde? Za kolik? Jak to zaplatíme?
3: Jde vám ze všech těch otázek hlava kolem? Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.
2: Od 15. do 17. května v centru Olympia Plzeň.
4: Olympia Plzeň.cz.
5: Fajn Rádio. All the hits.

0: chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
1: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn. Turn it up, turn it up.

0: Na výlet?
1: Ano.
0: Jak?
1: Autem.
0: Kde ho vezmeme? Jaké, kde, za kolik, jak to zaplatíme?
1: Jde vám ze všech těch otázek hlava kolem? Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.
0: Od 15. do 17. května v centru Olympia Plzeň.
1: Olympia Plzeň.cz.
2: Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domov.
3: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
4: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
3: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
4: Rodinné pasy a seniorpasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
5: Fajn Radio.
6: All the hits I wanna hear.

0: Na výlet?
1: Ano.
0: Jak?
1: Autem.
0: Kde ho vezmeme? Jaké, kde, za kolik, jak to zaplatíme?
1: Jde vám ze všech těch otázek hlava kolem? Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.
0: Od 15. do 17. května v centru Olympia Plzeň.
2: Olympiaplzeň.cz.
3: Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domov.
4: Fajn.
5: Sleduj nás na Instagramu.
4: Fajn.

Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

0: Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domov.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí, už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
2: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
3: Fajn Radio.
4: All the hits I wanna hear.

6.42 ráno. Sedíš v tramvaji, sluchátka v uších a najednou si představíš, že za pár týdnů stojíš v O2 aréně a celá hala zpívá So Sick. Protože do Prahy přijíždí Neo a Aiken 27. května v O2 aréně. A lístky si můžeš vyhrát

Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

0: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Na výlet?
3: Ano.
2: Jak?
3: Autem.
2: Kde ho vezmeme? Jaké, kde, za kolik, jak to zaplatíme?
3: Jde vám ze všech těch otázek hlava kolem? Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.
2: Od 15. do 17. května v centru Olympia Plzeň.
3: Olympia Plzeň.cz.
4: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy.cz.
5: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu seniorpasy.cz.
4: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy.cz a už to frčí.
5: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

0: Mami, proč máme všechno od konceptu?
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot News.
5: Evropská unie přichází s novou regulací na sociálních sítích. Uživatelé by nově mohli vypnout notifikace na TikToku nebo Instagramu. Unie tím chce omezit závislost na sociálních sítích a hlavně na nekonečném scrollování. Týpek skočil v Římě šipku do Fontány di Trevi. Místo zážitku zdovolený, ale dostal pokutu v přepočtu okolo 12 000 korun a zákaz vstupu k fontáně. Podobné incidenty tam přitom italští policisté řeší poměrně často. Netflix plánuje velký koncertní tour k projektu K-pop Demons Hunter. Na sociálních sítích už se řeší, jestli půjde o live show, speciální performance nebo úplně novej K-pop koncert. Detaily zatím nejsou venku, ale podle všeho se máme na co těšit.

0: Čeky zborci. A že vy jste? Ty kokos, je tady pátek. My to zvládli. Dokázali jsme to, dokázali jsme splnit všechny požadavky třeba našeho nadřízeného, jo? Já jsem třeba, mámě musel přidělat novou baterii do koupelny. Zvládli jsme se třeba taky jako sejít s nějakým, jako s tím jedním kamarádem, který nám dluží peníze, že jo, Wendy?
1: Nevím, o čem mluvíš.
0: A hlavně jsme zvládli vstát. A to chce nejvíc odvahy, jo? Takže gratuluju všem, co momentálně tohle slyšíte. Jste fréři, protože tohle z toho, kdybyste neslyšeli, tak vlastně spíte nebo posloucháte jaksi jakoby jiný rádio a to by taky nebylo úplně dobrý. Každopádně mi startuje Morning Bus, před náma Zara Larsson, Midnight Sun, taky Fastboy a nebudou Jacket. Hezký ráno, vamos.

0: Zara Larsony, Midnight Sun. Na fajnu, 9 minut po 6. hodině, krásné dobré ráno všem. Dámy a pánové, v tuhle chvíli nejdůležitější věc takhle z rána, jo? Ale musíme zjistit, jestli máme nějaký fetiš. Mít nějaký fetiš je totiž hrozně důležitý. A já vám řeknu za chvilku proč. Máš, Wendy, ty nějaký fetiš?
1: Já přemýšlím. Jo, voní svíčky. Jedna určitá vůně, jako jablíčková, to je takový fetiš.
0: Jo, jo. A ví, kdo má taky fetiš?
1: Kdo má fetiš?
0: Moje máma rozhodně má nějaký fetiš.
1: Jaký má tvoje máma fetiš?
0: No, nějaký má, určitě, nevím jaký, ale určitě nějaký má.
1: A ty máš nějaký fetiš?
0: Jo, já mám boty fetiš.
1: Jakože si čmucháš k botům?
0: Ne, nečmuchám si k botům.
1: Tak co děláš s těma botama?
0: No, mám je jako talisman.
1: Jo, takhle.
0: Protože fetiš nemá... Co jsi myslela?
1: Ne, nic.
0: Ty jsi pod fetišem představila tu jednu věc, já vím, chápu.
1: No.
0: Ne, dámy a pánové, fetiš, to slovo má dva významy. Jedno samozřejmě takový to, který všichni známe a používá se to většinou ve spojení, třeba když mluvíte o nějaký OnlyFans modelce. A taky to může mít význam takový, že to jako je pro štěstí, jo. Jakože na to ukazovat na nějaký předmět, který vám nosí štěstí.
1: Takže jako talisman prostě.
0: Třeba. No. Jo, takže když říkám boty, tak já mám prostě boty, které jsou můj talisman, je to můj fetiš. A nosí mi štěstí. Podle mě je velice důležitý, aby každý člověk měl nějaký fetiš. Nějaký fetiš, co mu nosí štěstí.
1: To zní hrozně.
0: Dámy a pánové, 724634634, pojďte nám dát vědět svůj fetiš. To je skvělá otázka po ránu, že jo?

0: 21 Pilots, jejich Ride na fajnu. 20 minut po 6. hodině a my tady řešíme vaše fetiše. Naše fetiše. Jo, je to tak. 20 minut po 6. hodině, naprostá paráda. Ptali jsme se vás, jestli vy máte nějaký fetiš, co vám jako nosí štěstí, a evidentně máte. Máš, Vendy, nějaký fetiš od posluchače?
1: Mám, abyste to jenom pochopili, my jsme totiž přišli na to, že fetiš, tak ne, tady to nemám říkat, tak jo, tak jdeme. OK, pokud jdete, ono je tady stejně napsaný v
0: kino. Tak jo, no, tak počkej, tak já řeknu svoje fetiše.
1: Tak to řekni.
0: Napsala nám třeba Péťa, ahoj, můj fetiš jste vy, miluju vás. Taky tě milujem, Péťo. A ještě tady mám třeba, ahoj, můj fetiš je moje auto, nedám na něj dopustit. Jasně, auta jsou fajn. Dobrý, můžeš.
1: OK, OK. Pokud jde teda fetiš talisman, píše Klárka,
0: ano.
1: Tak já mám náramek s Evil Eye, který mě chrání od negativních věcí a mám pocit, že to funguje. Dovezla mi ho dcera z Řecka.
0: Dobrý fetiš, dobrý. Děkujem za zprávu. Ještě něco?
1: Je to všechno.
0: Počkej, ještě mám, tady přišla teďkon. Počkej, nabíječ se mobil. Ahoj, fajňáci, já mám úchylku na parfémy. Jo, ale to už, to je právě to druhý, no. Tak ale můžem si ji přečíst. Nemám teda žádný, co by nosil štěstí, ale zas mi nesmí dojít, protože si je nerada kupuju znovu. Takže mám třeba 3-4 lahvičky parfému, které jsou třeba téměř prázdné, ale nemám v plánu je dodělat a vyhodit. To je dobrý fetiš. To je dobrý fetiš. No, dámy a pánové, jak už bylo zmíněno, tak fetiš znamená taky předmět, který vám má nosit štěstí. Já doufám, že každý máme nějaký takovýhle předmět, který nám obzvlášť dneska při pátku přinese nějaký to štěstíčko. To je velice důležitý, jo? Takže štěstí všem, my tady za chvilku máme taky náš fetiš. Tím fetišem jsou Imagine Dragons a Lady Gaga. Hezký ráno. Morning Boost.
2: Fajn. Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
3: Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domov.
2: Fajn Rádio.

0: Imagine Dragons, jejich Wrecked. Na fajnu, půl sedmý aktuální čas. Dámy a pánové, pokud dneska plánujete třeba večer jít s kamarádama někam třeba do hospody nebo kamkoliv jinam, prostě se sejít s kamarádama a chcete být jako ten nejchytřejší člověk v místnosti pro jednou, tak tady jsou tři random fakta.
1: Random fakta.
0: Kdyby se ztratila gravitace na jednu sekundu, vědci říkají, že by se to hodně změnilo. My víme, co by se rozhodně nezměnilo, třeba takový kolony před Brnem nebo playlist tady na fajnu. Jistá švýcarská kina mají obrazovky i na záchodech, abyste si během promítání mohli odskočit a neprošvihli třeba stěžejní chvíli. Je hustý, jak taková jako obrazovka na záchodě může mít jako opačný efekt, jo? Pokud vím, tak třeba v práci nebo ve škole se chodí na záchod, kde koukáme na obrazovku svého mobilu proto, abychom právě prošvihli stěžení chvíli. Chvíli, která trvá většinou tak půl hodiny. A pokud na záchodě každý den v práci nebo ve škole strávíte, no spíš v té práci, strávíte půl hodiny, jste na konci roku zaplaceni za 5,5 dne, který jste strávili jen scrollováním Reelsek na záchodě. Když stejně jako my v rádiu máte jedinou

0: Krásné dobré páteční ráno, tohle byly Kato, John Turn the Lights Off, vy posloucháte Fajn.
1: Dámy a pánové, a zemlý okamžik tady na Fajnu se uskuteční opět hudební battle, kde se utkáme my dva, teda s Wendy, já a Wendy, a utkají se teda songy, kterými vybereme. A někdo z vás bude nás muset rozsoudit. Takže budeme za malý okamžik potřebovat jednoho z vás, abyste nám zavolali. Do té doby třeba tohle. Kellyn, jeho pravý deň. Na lepší ráno a snad na lepší ráno za malý okamžik song od jednoho z nás. Co to bude, to se nechte překvapit. Morning Boost.
2: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
3: Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domov.
4: Na výlet?
5: Ano.
4: Jak?
5: Autem.
4: Kde ho vezmeme? Jaké, kde, za kolik, jak to zaplatíme?
5: Jde vám ze všech těch otázek hlava kolem? Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.
4: Od 15. do 17. května v centru Olympia Plzeň.
5: Olympiaplzeň.cz.
6: Sleduj Fajn Rádio na Instagramu.
7: Zábava, hudba a spousta překvapení.
6: Připoj se k nám a užívej si každou vteřinu. Fajn.
7: Fajn.
8: My station. Yeah. Fajn Rádio.
9: Hele, vyšla nová kaplinka.
10: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
9: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
10: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
9: Jasně, romantický útěk v praxi.
11: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.

0: Tohle to je Kelin, Praha Vídeň, pecka, která dohrává Eterem Fajnu. Pár minutek do 7 hodiny, krásné dobré ráno všem.
1: Je to tak, krásné dobré ráno. Kdo teď bude mít krásné ráno, tak to uvidíme, protože před náma je teďkon hudební battle. Hudební battle, ve kterým se utká můj song proti tomu Vendinýmu. Jediný, co od vás potřebujeme, abyste někdo zavolal. 724-634-634 zavolal nám do studia a vybrali song, který se vám prostě bude líbit víc. A podle toho, který se vám prostě bude líbit víc, tak ten song vyhraje. Je to tak, stačí zavolat.
0: 724-634-634, pojďte volat, pojďte nás rozsoudit a pojďte vybrat, co vlastně bude hrát v éteru. Je to jenom ve vašich rukou.
1: Mendy, já se chci zeptat, na základě čeho jsi vybírala dnešní jako tvůj song?
0: Já jsem se pojala do starého playlistu. A úplně jsem si říkala, wow, tohle to je dobrý.
1: Hele, to mám docela podobně. Hele, někdo nám volá. Dobré ráno, kdo je na drátě? Haló, ještě jednou? Michale, máš to tam asi, hrát ještě rádio, prosím tebe.
2: Haló, slyšíme se.
1: Teď je to dobrý.
0: Jo, teď je to super, teď už nemáme ozvěnu. OK.
2: Můžu si pustit písničku.
1: Cože?
2: Můžu si pustit písničku.
0: No my tady máme dvě a ty z těch dvou můžeš vybrat.
2: A to jsou jaký ty dvě?
0: To ti ukážu, musíš počkat.
1: Předmíháš.
0: Všeho času.
2: Jo, pardon.
1: Dobrý. Hele, prosím ti... Ještě můžem klidně minutu.
0: Ještě chviličku.
2: Jo, dobře. Jako neříkal jsem, že se teda dovolám.
1: Tak už asi můžem na to, ne? Už to nemám to protahovat.
0: Jdem na to.
1: Tak jo. Tak hele, první možnost, kterou si můžeš pustit.
2: Ano.
1: Jaj. To jsem trošku pokazil. No, prostě je to docela dobrý song. Jesse J, feat, B.O.B. Praise Tag.
2: Ano.
1: Bohužel já jsem tam nedal tu část, kde to jako graduje nejvíc.
2: Ale já vím, co to je za písničku.
1: Znáš to, znáš to.
2: samozřejmě.
1: Prostě ráno víš jak. Tak jo, to je první možnost. Druhá možnost zní takto.
2: No, tak tu první písničku, jako to už můžu říct teď.
1: Tu první?
2: Určitě jo, jako.
1: Tak jo.
2: Určitě, děkuju.
1: Tak první, no.
2: Děkuji.
0: Začmi děkujeme, že jsi zavolal, že s tím úplně jasně hotové.
1: On to vzal úplně speedra, nevím, víš co.
2: Doufám, že se vám zlepšil ten teda.
0: Určitě.
2: Speedráme všem.
0: Tobě taky, měj se krásně, ať ten pátek uteče co nejrychleji. Měj se, ahoj.
1: Čau.
2: Děkuji, dneska.
1: Ten to chtěl mít skakovají prostě. Už tam půjdu tu písničku, žádný vykecávání zbytečný.
0: Ale jakoby má to jasně daný, to je v pohodě.
1: A neřekli jsme, či ten song vlastně byl, kdo ho vybral. Byla to Wendy. A vyhrála to i na základě toho, že tam neměla tu dobrou část zrovna. No nic, hezký ráno, Vendin song právě teďko na Fajnu. Jesse J, B.O.B., Price Tag na Fajnu. Morning Boost.

0: Poslouchej Fajn Fresh Radio. www.fajnfresh.cz.
1: Fajn Radio.
0: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
1: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn. Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
2: Donald Trump řekl, že vážně zvažuje připojení Venezuely k USA. Hlavním důvodem mají být obrovský zásoby ropy v odhadované hodnotě 40 bilionů dolarů. Venezuelská vláda návrh okamžitě odmítla a označila ho za nepřijatelný. Fanoušci Euforie řeší nový scény Sydney Sweeney, který jsou podle většiny fanoušků už za hranou. Ve třetí sérii její postava rozjíždí OnlyFans a tvůrci přitvrdili natolik, že se na sítích rozjela debata, jestli je to ještě umění nebo už jenom zbytečný šok. Bridgertonovi se v roce 2027 vrátí s pátou sérií. Produkce už běží a vůbec poprvé půjdou dvě série po sobě v navazujících letech. Nový díly se zaměřují na Francesku a její vztah s Michaelou. Fajn.
3: Pojďme se podívat, jak to vypadá na silnicích. Pozor, v Praze, v ulici Šumavská, křižovatka s ulicí Moravská, tady je nehoda dvou osobáků. Jeden je dokonce i na boku, na místě jdou záchranné složky. Dále pozor taky třeba v ulici Bělehradská, to je tady u nás. Ne, v Mostě. V Mostě v ulici Bělehradská, křižovatka s ulicí U stadionu, tady jsou pro změnu tři osobáky a překáží na vozovce, průjezd zde se zvýšenou opatrností. A pozor taky u Buky ve městě, tudíž nakladně v ulici Smečenská, a tady se srazil osobák s lampou, je tady únik kapalin a na místě jdou složky IZS. Hezký ráno.
1: Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz
0: www.fajnradio.cz.
1: Fajn.

0: Ty vole. Už je to fakt znát, že je pátek. Jako kdyby mě dneska neprobudil můj budík, který mu říká moje přítelkyně, tak by tady hrála asi jenom Douchi a ta její jedna písnička, super písnička Anxiety, 3 hodiny v kuse. Bendy, jak se ti dneska vstávalo?
1: Nevstávalo. Zaspala jsem.
0: Jasně. No, tak pokud to cítíte dneska stejně jako my z Bendy, tak my se pokusíme s tím něco udělat. Za malou okamžik třeba Taylor Swift, teďkon taky Weekend, a nebo si řekneme, z čeho se všeho dají udělat hezké šaty. Na to si rozhodně počkejte. Jdem na to. Tohle je Morning Boost.

0: Taylor Swift, její Opel na fajnu. 11 minut po 7 hodině. Dámy a pánové, je tady módní policie. Už jsme si tu v minulosti řekli, jak se jako módní značky předhání v tom, kdo navrhne jako větší bizar, jo? A tudíž jako se o nich bude mluvit v rádiu. A už jsme tady měli šaty třeba vyrobený z kratomu. Kartonu. Z kartonu. Šaty z kratomu, no, OK. Taky šaty z plastových víček, třeba, jo, z plastu obecně. No a protože jsme jako lidstvo velice vynalézaví, máme tu teďko šaty, které jsou vyrobené z chleba. Chleba. Jo, prostě jedna herečka přišla na africký Met Gala v šatech z chleba. Udělala tak kvůli tomu, že má ráda chleba. A protože chtěla podpořit svůj podnik, který peče chleba.
1: Já jako, když jsem viděla tu fotku lidi, to je prostě jako má hezký topík a pak jako teda šaty, kde jsou jako teda bochníky chleba, ale není to takový ten chleba, který známe, je to typický toustiák. Toustový chleb.
0: Toustový chleba.
1: Mm-hmm. A to má prostě kolem sebe všude, má to jako sukni.
0: Jo, jako proč ne, jako je to originální. To se jedno musí jako nechat. Zároveň jako, jestli to funguje takhle, tak teď už můžeme být celebrity úplně všichni. Jakože jestli fakt ti stačí udělat si šaty z chleba třeba. Jako z čeho bys měla šaty ty, Wendy?
1: Jo, kdybych si měla vybrat jídlo, který fakt miluju,
0: no,
1: tak je to diskýto čokýto.
0: Vendino v šatech driskýto čokýto. No, to je
1: pokud,
0: dobrý.
1: Pokud by náhodou někdo nevěděl diskýto, tak to jsou takový ty milká hvězdičky teď.
0: Hele, až šlo by to jako, že bys to jako mohla ty šaty jako otočit, omlékovat, olíznout.
1: To už je Oreo.
0: Jo a jo. Tak to bych měl třeba já. Jo?
1: Ok.
0: No lidi, co vy? 724634634. Z čeho byste měli šaty vy?
1: Kdybyste... A nemusí to být sukně, že jo?
0: Nemusí. Může to být klidně jako ten...
1: Oblek.
0: Oblek, ano. Tak pojďte rád vědět. 724634634. Jsme zdraví, kdo všechno se na příští africký Met Gala podívá. Koho bude s náma? Uvidíme, co napíšete schválně.

0: Raye, Where is my husband? Song, který tady dohrál na Fajnu 20 minut po 7 hodině. Krásné dobré ráno všem. V tuhle chvíli jsme takzvaně modní návrháři a navrhujeme společně ty nejbizarnější šaty. Na základě předešlého tématu, kdy jistá herečka přišla na africké Met Gala v šatech vyrobené pouze z chleba, jsme se ptali, v čem byste přišli vy na takový třeba africký Met Gala v šatech z toho, co máte rádi. Máme nějaký zprávy, Wendy? Snad jo?
1: Někdo píše, že by, kdyby se mohl vybrat, tak si vybere zmrzlinu, akorát teda neví, jak dlouho by mu to vydrželo.
0: Jej. Asi bys po půl hodině odcházel nahý.
1: Třeba to tak je záměr.
0: Jo, takhle. Ale tady mám taky jednu zprávu. Ahoj, já bych měla šaty z gumových medvídků. Aha, tak tady jsme stejně. Na konci večera bych asi odcházela nahá, protože bych je během večera všechny snědla. Klára. Jasně, proč ne? Další zpráva. Ahoj, fajňáci. Pardon. Ahoj, fajňáci. Kdybych měl přijít na africké Met Gala v obleku z toho, co mám rád, šel bych sedět. Přítelkyně by to odskákala. Ježišmarja. To je blekiáda, hodně velká blekiáda.
1: No nic.
0: Dobře, tak ještě tady máme hlasovku, kterou si můžeme v rychlosti pustit. Zní následovně, ježiš, ten pult je zase nějaký. Pardon. Tak, pouštím. Pouštím.
2: Ahoj, tady Lucka. To chleba, to si myslím, že ještě dobrý. Pamatuješ si ty, kdy Lady Gaga měla na sobě ty šaty z masa? To byl humus. To bylo divný. Ahoj.
0: Ahoj. Luci, děkujeme za hlasovku. Šaty z masa, to mi úplně vypadlo.
1: To je pravda, to bylo docela bizár, no.
0: Teď si představ, že by Lady Gaga šla s touhletou herečkou jako třeba spolu.
1: Jo.
0: Že by se mohli tak jako doplňovat. Hej, dej mi kousek.
1: Ty jo, a ještě by to chtělo kečup třeba k tomu jako omáčkovíček. A kde můžeme jít grilovat, normálně.
0: Ach jo. No, já si stejně jenom říkám, že jakoby přijít na africký Met Gala v šatech z chleba je jak přijít na to americké v šatech třeba z vajec, nebo ještě líp ze zdravotního pojištění.

0: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
1: Jonas Brothers. Jejich Sucker na fajnu. Kolik? 7 hodin 37 minut. Dámy a pánové. S velkým zármutkem vám musíme oznámit zdrcující zprávu. Zpráva, které bychom se na apríla zasmáli, jo. A bohužel ale není apríl. A my teď mluvíme vážně. 12 si už nedáte.
2: Pamatuješ na ty doby, kdy jsi řekl, že si dáš jednu 12 a oni ti ji přinesli orosenou.
1: Jo.
2: Napěněnou.
1: Jo. A pamatuješ třeba, když se na tebe kamarádi všichni vykašlali a byla jsi doma a jediný, kdo ti dělal společnost, byla právě 12. Nevykašlala se na tebe. I v těžkých chvílích prostě byla s tebou.
2: Bude mi chybět.
1: Mě taky.
2: To nezvládnu. Fiky.
1: Co budem dělat?
2: Já nevím.
1: Dámy a pánové, jestli vám to došlo, řeč je o českém tekutém zlatém pivu. Zlatém moku. Českém zlatě. Tekutém zlatě. Evropská unie zvažuje návrh, podle kterého by všechna piva v rámci unie měla jako být označená podle obsahu alkoholu v daném jako druhu piva, jo. Co to je? Peku, proč?
2: Hele, já mám nápad. Tak dneska všichni jdeme do hospody a objednáme si 12.
1: To tady se fuzere. Ale až od 18. Pozor, pozor.
2: Ano,
1: disclaimer.

0: take my pride.
1: Felix Jen, Jay Hart, jejich Pride na fajnu. Dvě minuty před 7:45. Je to tak?
2: Whatcha?
1: Hi-ha.
2: Oh my god.
1: Ho-ho. Hi-ha. Dámy a pánové. Schválně, jestli víte nebo poznáte, koho si tady za malý okamžik pustíme.
2: Hi-hi.
1: Hi-ha.

0: ano, je to tak?
1: Michael Jackson. Jeho song Billie Jean. Možná jste ten film už viděli, ano, v kinech je novej film o Michael Jacksonovi. Je to velmi úspěšný film, dokonce to tady v českém znění dabuje náš kolega, moderátor Žampik. Ale co se nestalo? Je to velmi, velmi zvláštní, ale Michael Jackson se v tuhle tu chvíli stal nejposlouchanějším interpretem na světě. Nějaký Drake, jo, nějaký Kelly, no, vesím tě. Michael Jackson, ten to drží furt. A my si to prostě nejdáme taky. Jdeme s trendama, jdeme s trendama. Takže za mnou okamžik Michael Jackson, tady u nás na Fajnu. Krásný ráno.

Miles Smith, Neil Horan, jejich Drive Safe na Fajnu, kolik? 3 minuty před 8 hodinou, aktuální čas. Pojďme si v tuhle chvíli říct to nejdůležitější před víkendem, ať jsme prostě v obraze. První velice důležitá zpráva zní: ve videohře EA FC 27 bude možné hrát za reprezentaci Severní Koreje. Hrát ve videohře za reprezentaci Severní Koreje před hraním GTA 6 je docela crazy. To už bychom spíš jako čekali, že vás Severní Korea nechá hrát za jejich tréninkový tábor. Ale jako dobrý. Další velice důležitá zpráva: tak silnice ohrožují opilí jeleni. Tak prosím, dávejte fakt jako na silnicích dobrý pozor, ať se nic nestane, protože opilých volů je ještě víc. No a v Brně nafoukli velkou černou díru v rámci experimentu místní hvězdárny. Nejdřív dildo, teď díra. Bojíme se, co přijde příště. Mor-

0: Fajn.
1: trenirkarna.cz.
2: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
1: trenirkarna.cz.
0: Fajn rádio.
3: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
0: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn. Jsme online.
3: Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
4: Slavie obhájila ligový titul. Jablonec smetla 5-1 a dvě kola před koncem bylo jasno. V Edenu tak mohly začít oslavy. Jen dost netradičně, protože se kvůli sobotnímu incidentu hrálo bez fanoušků. Uganda oznámila objev jednoho z největších nalezišť zlata v historii. Podle odhadů jde o víc než 31 milionů tun zlatý rudy, ze který by bylo možné vytěžit přes 320 tisíc tun čistého zlata. Vláda očekává příliv investic, nová pracovní místa a výrazný posílení ekonomiky země. Lady Gaga uvedla nový koncertní film, který zachycuje její speciální vystoupení. Projekt uzavírá její éru, no a taky nabídne nový verze skladeb, jako je třeba Abracadabra.
0: Fajn.

Přeje dobré ráno s 8 hodinou. Pokračuje Morning Bush na Fajnu. Poslední společná hodina pro dnešní ráno, vlastně konkrétně pro celý tenhle ten týden. Yes, bude víkend! Ale než tak stane, musíme přežít dnešní ráno. S tím nám budou pomáhat další songy, například Tame Impala, Jenny, Dracula, taky Pink Panthers a Zara Larsson, nebo už teďkon Topic a Fireboy, DML a Nico Santos. Krom toho se za malý okamžik dozvíme nový slovíčko. Ano, naučíme se něco. Wow, to se tady moc často neděje. Tak hezký ráno, jdem na to.

0: Cherish Zara Larson, jejich Stateside, peska, která dohrála při pátku ráno tady na Fajnu.
1: Dámy a pánové, v tuhle chvíli otvíráme naše zoologické okénko. Ano, je to tak, my z Vendy, velcí milovníci zvířat, a máme pro vás teď jeden zvuk, jedno zvířátka. Vaším úkolem jediný, co potřebujeme, abyste ho zkusili jako uhodnout, jo? Takže pokud budete vědět, tak rovnou klidně zavolejte 724634634 nebo nám napište, co si myslíte, že by to mohlo být. Musím jít asi rovnou na to, ne? Pustím prostě zvuk a schválně, jestli budete vědět, o jaký zvíře se jedná. Takže zní to nějak takhle. Ještě jednou. Jako upřímně, máte to docela těžký.
0: Vůbec to není jednoduchý.
1: Tak do třetice všeho špatného. Tak schválně, 724634634, schválně si pojďte tipnout, o jaké zvíře by se mohlo jednat. Za malý okamžik to případně prozradíme. Hele, někdo nám volá, tak schválně, jestli. Dobré ráno, kdo je na drátě?
2: Ahoj, jdeme Venča.
1: Ahoj. Což, ahoj. Ty víš, co to je za zvíře?
2: Nevím, ale myslím si, jestli to není mládě medvěda.
1: Mládě medvěda.
0: Okay.
1: Zajímavý ty, dobře. Tak my si tenhle typ uschováme a za malý okamžik prozradíme. Děkujem. Jo?
2: Tak jo, ahoj.
1: Ahoj.
0: Měj se, ahoj.
1: Mládě medvěda. Uvidíme, uvidíme.

0: Robin Schulz, Sigala, Zoe Weiss, jejich AM 2PM na fajnu, 19 minut po 8 hodině, krásné dobré ráno páteční. Pokračuje v tuhle chvíli naše zoologické okénko a hádáme zvuk jistého zvířete, hrajeme si na takzvané zoologii, konkrétně na mamalogii. Už slovo mamolog může dost napovědět, o jaké zvíře se možná bude jednat. Takže pustím znova ten zvuk jistého zvířete, který tady hádáme. Zní to takto. A máme tady několik zpráv od vás. Třeba tady Péťa píše, že je to žába. Zní ti to, Wendy, jako žába?
1: Jaká jako extrémně, jaká jako amazonská velká by to být mohla.
0: Ano, ano. Taky tam slyším, jak takový tam brčál něco.
1: Jo, ale... Hmm.
0: Máme tady třeba zprávu, ahoj, starej, nadrženej jelen to je. Zní ti to jako nadržený jelen?
1: Já nevím, jak zní nadržený jelen.
0: Musíš vědět.
1: Ale tím jelenem už se docela přibližujem.
0: A tady máme třeba, ahoj, malej říká, že prasátko. Dámy a pánové, můžu to prozradit, tím ano, Wendy napověděla, jelenem se dost přibližujeme. Jedná se o zvuk takzvaného gerenuka. Gerenuk. Wendy, věděla bys, co je to gerenuk?
1: Kdybych si to nenašla, tak ne.
0: Ty jsi nedávala pozor ve škole, nebo co?
1: Asi zjevně ne, na tohle to fakt ne, jako.
0: Ne, je to taky pro mě novinka, včera jsem na to narazil, že něco takového vůbec existuje. Gerenuk, dámy a pánové, je antilopa žirafí. Antilopa, co má fakt jako velký krk, jo? Je to vypadá jako když skřížíte žirafu s antilopou. Wow, Honzo, fakt dobrý popsání. No, takže jo, jsem si našel několik jako důležitých, jako, nebo těch nejdůležitějších informací o tady gerenukovi. Je to z nějakého somálského výrazu, původního gerenuk. Takže žije v Africe a taky ještě velice důležitý, že páření tohoto druhu může probíhat kdykoliv v roce. Takže asi tak ke gerenukovi. Tak jsme rádi, že jsme vám tady mohli takhle přinést zoologické okénko. Teď pokud máte ve škole nějakou biologii nebo něco takového, tak nemůžete dávat pozor, nemůžete zaflexit na učitelku, že to jako znáte. Schválně si to bude vědět ona, co je to gerenu. Jo? Schválně, třeba vyškolíte. Tak jo, tak hezký ráno, pokračujeme dál. Za chvilku ne gerenuk, ale New Music Friday.
2: Morning Boost. Fajn Radio CZ. Prostě hity kdekoliv a kdykoliv. Nejlepší taneční remixy hitů, který dobře znáš. Poslouchej na Fajn Fresh Radio. Poslouchej nás online na www.fajnradio.cz. Fajn Radio. Prostě

0: Fajn.
1: Sleduj nás na Instagramu.
0: Fajn.
1: Poslouchej Fajn Fresh Radio přes webovky.
2: Fresh.
1: Hudba, kterou miluju. To je Fajn Fresh Radio.
3: Poslouchej, víš, že nás můžeš poslouchat online?
4: Online.
3: Hej, posloucháš mě, co říkám? Poslouchej. Říkám, že nás můžeš poslouchat i online. Tak poslouchej, jo? Hele, poslouchej online nebo on air, je mi to jedno. Zkrátka, poslouchej Fajn Radio. Prostě hity.
4: www.fajnradio.cz

0: Fast Boy Moby, Sophie and the Giants, jejich Last Summer. Vtipný, že tady zpíváme písničku Last Summer a za chvilku bude Future Summer. Páteční ráno, 8:30, dobré ráno.
1: Dobré ráno všem, aby to ráno bylo ještě o něco hezčí, vzhledem k tomu, že je pátek, pojďme si představit nový songy, který vyšly a hned jako první song, který máme, tohle. Ta holka to zase dokázala. Možná jsme všichni stejně
0: rozbití. Měsíc před svým koncertem v Edenu vydává tuhletu pecku. Jmenuje se Perpetuum Mobile.
1: Já jsem si teď všiml, že jsme ještě doposud nezmínili jméno této zpěvačky. Podle mě ani netřeba, ale pokud někdo neví, tak Eva Farná je její novinka. Pojďme dál. Co tady máme dál, je třeba tohle sto. Song, který je nabitej pozitivní energii až po strop. Nebo aspoň tak na mě působí, ještě jsem si neměl čas přeložit ty lyrics, ale zní to dobře. MGK, Wiz Khalifa, Girls Next Door. A pojďme dál. Poslední song, který tady pro vás máme připravený, jakožto

Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

0: Tomuhle songu se ani kokaj nevyrovná. Totální nakopávač, Suffocus, jejich Elevate na fajnu, 8:45. Dámy a pánové, co bychom to byli za rádio, kdybychom si tady neřekli úplně to nejdůležitější, co jen dneska si lze říct.
1: Fajn, užij si zábavu a hlavně zůstaň v obraze. Mistr

0: Je to tak, dámy a pánové, dnešním dnem odstartovalo mistrovství světa v hokeji, které se hraje ve Švýcarsku. 89. ročník. Wow. Každopádně, abychom si řekli to nejdůležitější, tak dneska od 8.15 hrajeme s Dánskem. Velmi, velmi důležitý. Zítra se Slovinskem, pozor. No a my pro vás tady prostě na fajnu budeme průběžně sledovat dění, co se kde děje, jak kdo dopadl, nějaký zákulisní věci, všechno možný tady u nás na fajnu. A dneska pořádně fanděte. Ať si dojedeme třeba pro tu zlatou medaili. Jo, fakt jako já v to věřím. Věřím v to. Tvoje predikce, Mandy?
1: Jakože jestli donesem zlato?
0: No, kolikátý bychom mohli tak skončit?
1: Jako ta top trojka by byla top, že?
0: Počkej, jako hokej myslíš teď?
1: No.
0: Dobře, já už jsem
1: si... Jo, aha, dobrý, no tak nic.
2: Mistrovství světa v hokeji. Fajn. Hokejové napětí nekončí. Zápas o nejlepší zábavu pokračuje dál v Zooparku Zelčín u Mělníka. www.zooparkzelcin.cz. Těšíme se na vás.
3: Fajn, fajn.
2: Zábava,
3: novinky a největší hity na dosah.
2: Fajn.
3: Poslouchej přes web fajnradio.cz
2: nebo v apce Radia.cz.
3: Fajn.
2: Fajn.
4: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature Promis 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

0: Jason Derulo, jeho Savage Love na Fajnu. 5 minut před 9 hodinou, znamená to pouze jedno jediné. Že Morning Boost je pro dnešní den, dokonce i pro celý týden u konce, ano, opět jsme to zvládli, nějakým způsobem jsme to doklepali do konce, ale řekli jsme z toho opět vela. Řekli jsme si, že dnešním dnem startuje mistrovství světa v hokeji. Taky jsme si řekli, že jistá herečka přišla na africké Met Gala v šatech vyrobené z chleba. Taky jsme si řekli, že... Už si to nepamatuju. Vendy, si něco pamatuješ?
1: Hele, řekli jsme si toho spoustu, je pátek, já si myslím, že nemá cenu to rekapitulovat.
0: Ještě, že je Gerenuk. Že to je...
1: Že to je antilopa.
0: Z žirafí.
1: Tak, důležitý informace, všechno jste se dozvěděli. Jestli máte radost, že odcházíme, tak nebojte, přichází Andrea Kautská, to není o nic lepší. Mějte se krásně, užijte si víkend.
2: Zabiju tě.
0: Tak, ček, je z pondělí. Krásný víkend.
3: Muchas gracias, aficion. Ještě pana Vosotr. Fuuu!

0: It's the morning. Morning Boost. Morning Boost. Fine Radio.
1: Get ready for the sound.
0: Fresh.
2: What's up, y'all? This is Jack Harlow.
3: I'm Post Malone.
4: This is Beyonce.
5: Hey, this is Halsey.
6: Poslouchej Fine Fresh Radio. www.finefresh.cz.
7: Hezký ráno, hezký pátek, než společně odbouráme dnešní Music Boost a dáme si tady přehled na oblohu. Teď dopoledne nás prosím vás čeká zataženo s občasným deštěm, po zbytek dne velká oblačnost, no a teploty 11, maximálně 16 stupňů Celsia.
8: Fajn.
9: Mami, proč máme všechno od konceptu?
10: To jen se zeptej, tatínka.
11: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
12: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Jsme online.
13: Online.
14: Jsme na DAB+.
0: Plus.
14: Jsme
0: v aplikaci Radia.cz. Hot News.
7: No a 2 minutky po 9 je tady ve studiu i Míša.
15: Evropská unie přichází s novou regulací na sociálních sítích. Uživatelé by nově mohli vypnout notifikace na TikToku nebo Instagramu. Unie tím chce omezit závislost na sociálních sítích a hlavně na nekonečném scrollování. Týpek skočil v Římě šipku do Fontány di Trevi. Místo zážitku zdovolený, ale dostal pokutu v přepočtu okolo 12 000 korun a zákaz vstupu k fontáně. Podobné incidenty tam přitom italští policisté řeší poměrně často. Netflix plánuje velký koncertní tour k projektu K-pop Demon Hunter. Na sociálních sítích už se řeší, jestli půjde o live show, speciální performance nebo úplně novej K-pop koncert. Detaily zatím nejsou venku, ale podle všeho se máme na co těšit.
0: Fajn.
7: No a opatrně i na silnicích, bouralo se v Praze, a to v ulici Liberecká, tady došlo k nehodě 2 osobáků, neštěstí bez zranění, stejně jako ulice Dobříšská hlásí nehodu, tak tady se prosím vás v Praze vyhněte. No a Brno hlásí nehodu na kladňáku s osobákem v ulici Jugoslávská a zdržíte se na silnici 22 u Cehnic, to je okres Strakonice, tady došlo k nějaký nehodě cyklisty s osobákem. Tak pokud možno jezdíte dneska pomalu, opatrně, se někam chvátáte, tak přestaňte, no ale to fajn.
0: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a i hned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz.
14: www.fajnradio.cz.
0: Fajn. Music Boost.
14: Music Boost.
16: Music Boost.
14: Andrea Kautzka.
16: 5, 4, 3, 2, 1.
7: Opět vás tady s 9. vítám, za mikrofonem Andrea, start dnešního Music Boostu. Prosím vás, to jsou 3 hodiny nabitý playlistem a kombinací blbýho humoru. Zkrátka všechno, co takový pátek potřebuje. Jdem na to.
0: Music Boost.
14: Gimme 5.
7: Startuje nám Gimme 5, 5 songů na dopolední rozjezd. Startuje ho Teddy Swims se songem Door. No tak krásný pátek. Jo, páteček. Život má zase co? Смысл?

Uzavíráme dnešní Gimme Five na Fajnu. Zavírá ho Bruno Mars, taky Rose, jich Apathe. Dáváte si dnešní Music Boost? Jo, a já jsem včera přišla na jednu věc, která bude všechny zajímat. Týká se čokolády. Nebylo to úplně včera jsem si to jenom potvrdila, ale možná nejsem jediná, která za poslední rok zjistila, že Milka čokolády jsou tak nějak trošku menší. Jo, já jsem totiž velký milovník čokolády, to znamená, jako hned jsem si všimla toho, že mi tady něco jako nefunguje, že by tady mělo být ještě řádeček navíc. Jde o to, že Milka ubrala 10 gramů z čokolád, ale zachovala stejný obaly. To znamená, že místo 100 gramů je tam jen pouhých 90 gramů, ale ta čokoláda vizuálně vypadá stejně, ale prostě tam trošku chybí, jo. No a včera jsem si to potvrdila, když jsem si přečetla článek, že dokonce německý soud bude udělovat za tohle Milce velkou pokutu, takže ono to dokonce prochází i soudem, chápete to? A já si toho normálně všimla. To je tak trošku zpětná vazba i pro mě, že možná jim tolik čokolády, že už si všímám, když kousíček chybí. Ale třeba nejsem jediná, tak teď víte, jo? Platíme takhle jako, že je ubraná asi inflace tam v tom, nebo já nevím, fakt nerozumím. Zkrátka, Milce chybí řádek. Za chvilku Huntrix. Nebo třeba Jack Jones. Ale Milce chybí kousek čokoládky, ale nám songy nechybí. Na Fajnu. Music Boost.

Fajn Rádio. Poslouchej nás online na fajnradio.cz. Fajn Rádio. Prostě

0: Jake Jones. Při dnešním pátečním dopoledni, 3 minutky po 9:30. Zajímá mě, jak usínáte, jestli třeba jenom zavřete oči, hned vytuhnete, nebo počítáte ovečky, nebo si lepíte třeba pusu. Máme tady jeden trend, pochází z TikToku, je to zalepování si pusy před spaním, jo. Podle mě je to důkaz, že lidi zkusili všechno. Dřív prostě jsme buď počítali ty ovce, dneska se dobrovolně jako dusíme, jenom kvůli TikToku. TikTok vlastně tvrdí, že když se tu pusu zalepíte, tak budete líp spát, míň chrápat a probudíte se jako víc fresh, jo. Mně prostě přijde jako, že když někdo řekne zalepte si oči, tak si to zalepíme, aby nás nerušilo světlo. Pak budeme lepit ještě uši, aby nás třeba nebudil budík. Až takovýhle bizár. Fascinuje mě vlastně ale ta důvěra v ten internet. Jakože někdo řekne, zalep si obličej a spi, a lidi řeknou, jasně, to zní vědecky, to uděláme. Jakože ta důvěra v ten internet, to opravdu podle mě ten selský rozum už jsme někam vzali, zahodili a úplně jako nebereme v potaz jakoby sami sebe. Tak to jenom, abyste věděli, co se děje, a jestli jste náhodou vy, kteří si lepíte na tu pusu, tak to prosím vás nedělejte, jo. Já si počkám na ten trend, pro lepší regeneraci si před spaním vypněte i dýchání. Panečku, no. Svět, teď se to nás bude mít. Fajn. Music Boost. Tvoje máma by tuhle show neschválila.
1: Přesně proto bys jí měl poslouchat.

Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

0: Sony Midnight Sun na fajnou dnešní páteční Music Boost. Ano, páteční, dámy a pánové. Máme tady pátek. Počasí nám sice moc nepřeje, ale to nás nezastaví. Nezastaví nás to od nějakého dobrého koncertu, nějaký dobrý pártošky, nějaký grilovačky, sice v bundách, ale prostě nezastaví nás to od krásného víkendu. Když se řekne víkend, tak tenhle song mi trošku jako rovná se víkend. David Guetta, One Republic. Jo, je to taky pozitivní, je to takový, vybízí to k tanci. Tak to vám za chvilku posílám, jo, když je ten pátek. Music Boost.
1: Fajn Radio.

jíst zdravěji jde v Albertus snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

0: poslouchej Fajn Fresh Radio přes webovky.
1: Fresh.
0: Hudba, kterou miluju. To je Fajn Fresh Radio. Poslouchej Fajn Fresh Radio přes webovky.

Poslouchej Fajn Fresh Radio. www.fajnfresh.cz Fajn Radio.

Tak co je tohle pak? No, líbí se nám to. Dámy a pánové, tohle je Daniel Žižka, jeho Crossroads, jeho song, který nás včera reprezentoval na letošní Eurovizi ve Vídni. Já můžu už prozradit, někteří to možná víte, jestli to sledujete, že Daniel postoupil do finále. Já jsem o tom nepochybovala, protože jakoby tenhle hlas, tenhle talent, já jsem jako opravdu letos mám velkou radost za to, kdo nás reprezentuje. Mimochodem, je to jeden z talentů od Fajn Rádia, jo, je to vlastně Daniel Žižka, toho můžete slyšet i v naší Next Generation, kterou my vždycky večer čtvrtky na Fajnu dáváme. To znamená, tenhle talent objevilo Fajn Rádio a teď na něj koukáme na Eurovizi. To znamená, pojďme mu držet dál palce, uvidíme, jak to finále dopadne, ale musím opravdu říct, že letos mě to mile překvapilo.

0: Fajn Rádio.
1: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
0: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn. Jsme online. Online.
1: Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
2: Donald Trump řekl, že vážně zvažuje připojení Venezuely k USA. Hlavním důvodem mají být obrovský zásoby ropy v odhadované hodnotě 40 bilionů dolarů. Venezuelská vláda návrh okamžitě odmítla a označila ho za nepřijatelný. Fanoušci Euforie řeší nový scény Sydney Sweeney, který jsou podle většiny fanoušků už za hranou. Ve třetí sérii její postava rozjíždí OnlyFans a tvůrci přitvrdili natolik, že se na sítích rozjela debata, jestli je to ještě umění nebo už jenom zbytečný šok. Bridgertonovi se v roce 2027 vrátí s pátou sérií. Produkce už běží a vůbec poprvé půjdou dvě série po sobě v navazujících letech. Nový díly se zaměřují na Francesku a její vztah s Michaelou.
0: Fajn. Music Boost.
3: Music Boost. Music Boost.
1: Andrea Kautzka.
3: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Fajn.
4: Je venku už pár minut novej song, který bude letošní hymnou pro mistrovství světa ve fotbale. Já už ho tady mám v systému. A tak si ho společně můžeme pustit, ne? Ať jsme zase první. Taky nás čeká dnešní rubrika a taky nová aplikace, která je pro všechny ženy na světě. Dneska udělám radost ženám a samozřejmě i chlapům. Ta hymna je vlastně s tím fotbalem hlavně pro vás, jo? To znamená další společná hodinka s desátou je pro všechny pohlaví. Na fajnu.
0: Music Boost.

American Girls, tohle je Harry Styles. Na fajnu. No a já jsem vám slíbila, že vám představím něco, co ještě málo kdo z vás slyšel. Troufám si říct, že to ještě nikdo z vás, kdo mě teď poslouchá, neslyšel. Vyšlo to dneska a je to hymna k letošnímu mistrovství světa ve fotbale. Shakira, což je královna vlastně fotbalových hymen. My si pamatujeme před 16 lety, když vzniklo Waka Waka. Dodnes to všichni zpíváme a já si troufám říct, že možná tohle má taky potenciál stát se takhle úspěšným songem. Navíc ho nespívá sama, je tam Burna Boy. Burna Boy, to je podle mě ten takový ten latinsko-americký nádech v tom songu. To je podle mě on. Jo, mně se to líbí. Klidně dejte vědět 0463 46 34, jak se to líbí vám, protože já vám to teď šoupnu.

0: Jaded, tohle Miley Cyrus, tohle dnešní Music Boost na fajnu. U toho mistrovství světa ve fotbale chvilku ještě zůstaneme. Máme totiž takovou novinku, která nás asi čeká. Podle nějakých informací, které tady před sebou mám a čtu je, tak by poprvé mistrovství světa ve fotbale mohlo nabídnout velkou poločasovou show. Něco jako má vlastně Super Bowl. Ten, kdo miluje Super Bowl, prosím vás, tak to je prostě americký fotbal a přesně o polovině vypukne úžasná hudební záležitost. Většinou je to lepší než ten Super Bowl jako sám o sobě, jo. To znamená, teď to vyvolalo obrovský hype, všichni chceme vědět, kdo tam bude. Mluví se o Shakiře, mluví se o Madoně, Mamma Mia. A taky tady padají jména jako třeba Chris Martin, což je frontman kapely Coldplay. To znamená, jestli je to pravda a fotbal letos bude mít poprvé svoji poločasovou show, tak by to takhle mohlo být zachovaný a mohli bychom vždycky mít jakoby tu poločasovou fotbalovou show takhle velkou a takhle nabušenou. Takže to sledujme, máme to hele, necelý měsíc a jeden bomby.
1: Když jsi byl na základce, hrál ve sluchátkách Aiken, možná i Nelly a možná první YouTube playlist. A teď si představ, že ho vidíš naživo. 27. května v O2 aréně spolu s Nio. Lístky rozdáváme každý všední den.
2: Fajn. Nejlepší playlist. Nejlepší ráno, nejlepší dopoledne, nejlepší odpoledne, nejlepší večer a nejlepší víkend. Nejlepší z nejlepších, nejlepší z nejlepších.
3: Duh.
2: Jo. Posloucháš správný rádio a za pár vteřin už zase hrajeme.

0: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
1: Na fajnu, ve kterým si teď dáme...
2: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den.
0: Fajn.
1: Takovej sex s ex je jako dát hranolky do mikrovlnky. Vypadá to jako skvělý nápad, ale výsledek bývá měkkej a trošku smutný.
2: Posloucháš

Roumodl na Fajnu přesně ve 10:45. No a protože je pátek, tak potřebujeme si tam dát nějaký song, který nám dá najevo, že je pátek. Tuc, jo? Cítíte tu páteční pártošku? Já mega Sony Fodera, australský DJ. Za chvilku jeho song Think About Us. Je to prostě song, který tam zpívají tam o žádlivosti, posedlosti, po někom, po rozchodu. Takhle, ten text není úplně moc pozitivní, ale ten song je mega. Tak za chvilku si trsnem. Music Boost.

0: Your husband is coming.
1: Tohle je Ray, která opět hledá svýho chlapa na fajnu 2:50. No a já vám v rychlosti musím říct o jedné nové aplikaci, která bude chránit všechny ženy světa. Vymyslela ji v Brazílii jedna žena, vymyslela aplikaci, která všem ženám před každým rande prověří chlapa. Vy tam prosím vás zadáte jméno, jeho telefonní číslo, no a místo horoskopu vám vyskočí jeho trestní rejstřík. Tahle aplikace ukáže třeba záznamy o násilí nebo soudních případech z veškerý minulosti, jo. Takže první rande už nebude o tom, jestli má rád psy, jaký má vztah se svojí mámou, kdy se narodil, jestli je to střelec nebo vodnář, ale jestli není hledaný ve třech státech. No, chlapi jsou teď nervózní, že jo, já se vám nedivím. Dřív jste mazali konverzace, dneska musíte mazat celou minulost a to je náročný. Posloucháš

0: Fajn rádio.
1: Nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn rádio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn rádio.
0: Instagram,
1: YouTube,
0: TikTok,
1: co je zrovna teď in. Fajn.
0: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme fajn. Fajn rádio. Instagram Fajn Radio.
0: Instagram. To jsou novinky, soutěže a exkluzivní obsah.
1: Dej follow a buď stále v obraze.
0: S Fajnem.
2: Instagram.
1: S Fajnem.
0: Jsme online.
1: Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Radia.cz.
3: Slavie obhájila ligový titul. Jablonec smetla 5-1 a dvě kola před koncem bylo jasno. V Edenu tak mohly začít oslavy. Jen dost netradičně, protože se kvůli sobotnímu incidentu hrálo bez fanoušků. Uganda oznámila objev jednoho z největších nalezišť zlata v historii. Podle odhadu jde o víc než 31 milionů tun zlatý rudy, ze který by bylo možné vytěžit přes 320 tisíc tun čistého zlata. Vláda očekává příliv investic, nová pracovní místa a výrazný posílení ekonomiky země. Lady Gaga uvedla nový koncertní film, který zachycuje její speciální vystoupení. Projekt uzavírá její éru, no a taky nabídne nový verze skladeb, jako je třeba Abracadabra.
0: Fajn.
4: Mrkneme se v rychlosti na silnice opatrně v Orychnově nad Kněžnou, ulice Jiráskova. Tady se prosím vás bohužel bouralo, nehoda dvou osobáků. Pozor taky v ulici Obránců Míru v obci Kopřivnice, okres Nový Jičín. Nehodu hlásí taky Strakonice, dvě osobáky v sobě, ulice Bezděkovská. No a pozor v Praze u letiště, přímo ulice k letišti, tak i tady pozor.
5: Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz
1: www.fajnradio.cz
0: Fajn. Music Boost.
6: Music Boost.
7: Music Boost.
1: Andrea Kautzka.
8: 5, 5, 4, 3, 3,
0: 2, 3, 1. Fajn.
4: Po 11. hodině startujeme poslední společnou hoďku tady v Music Boostu na Fajnu. Andra za mikrofonem. Vlastně je to hoďka, která nás dělí mezi dopolednem a odpolednem. Takže je to vlastně, dá se říct, důležitá hodina. Jo? Tak si pojďte dávat s Fajnem.
0: Music Boost.
4: Tohle už Rosalyn a její Snap. Na Fajnu.

Purple Disco Machine na Fajnu. Dnešní páteční dopoledne. No a dneska se děje důležitá věc. Mistrovství světa v ledním hokeji. Doufám, že jste to všichni zaznamenali. Podle průzkumu to dost Čechů zaznamenalo, protože my Češi ten lední hokej vždycky nejvíc prožíváme. Podle mě ze všech sportů, protože prostě je to takový... No, prostě to milujeme, že jo? Dokonce teď se koukala, že se všude kupuje už ten merch, ty vlaječky a šály a čepice, všude se to vyprodává, proto ano, dokazuje to to, že opravdu jsme velká komunita fanoušků. No a dneska startujeme. Hrajeme, prosím vás, s Dánskem už ve 2020. Další zápas nás čeká hned v pondělí, teda ne v pondělí, mama mia, hned zítra. Hned zítra se Slovinskem. Jo, vidíte, jak jsem z toho zmatená. To znamená, dneska Dánsko, zítra Slovinsko. Hraje se ve dvou švýcarských městech, a to v Curychu a ve Friburgu. No a vy na to koukejte, fanděte, protože prostě si to čeští hokejisté zaslouží.

Tohle jsou Coldplay na Fajnu, přesně 7 minutek do 11:30, no a my s playlistem nezastavujeme, pokračujeme. Za chvilku Ray Dalton, jeho Blood Running. Taky mi přišla zpráva, že nějaká Lucka, posluchačka, slaví dneska 30. narozeniny, to znamená jedno jediný. My přejeme všechno nejkrásnější k narozeninám, přejeme vám hezký den. No a tenhle song teda věnujeme za chvilku Lucce. Music Boost. Music Boost. Fajn. Fajn Radio. Prosím.

Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

0: Gracie Abrams, That's So True, na fajnu.
1: Teď jsem úplně zakřičela, na fajnu. Nevím, proč na vás křičím. Já se omlouvám, je pátek, tak se asi připravu na nějakou pártošku. Když jsme u té párty, tak to vezmeme teď přes randění, jo. Mě totiž trošku vykolejila jedna informace. Já jsem se dočetla, že podle nějakých současných průzkumů je velké množství lidí, až 73%, kteří si vlastně před schůzkou, před randem, dají skleničku, jako na povzbuzení, jakoby na podporu toho, aby to rande zvládli. Takzvaně na kuráž, jak se říká, jo. A já nevím, jestli znám někoho, kdo by si prostě dal jakoby alkohol, jenom kvůli tomu, že jde na rande. 724634634. Jste to vy? A jestli ano, napište mi proč. Jako teď je to podle mě jako divný, že nevím, ten druhý člověk asi z vás musí poznat, že jste měli alkohol, ne? Nebo jako potřebujeme v dnešní společnosti, v dnešní jako prostě 21. století potřebujeme alkohol k tomu, abychom šli na rande. Teď je to divný.

0: Nemáš čas sledovat hokej?
1: Neboj.
0: My pro tebe máme veškerý důležitý info.
1: Výsledky, aktuální informace, ale i drby z kabiny.
0: Nic nám neunikne.
1: Všechno sledujeme. Tak poslouchej Fajn.
0: Ať máš veškerý podstatný info. Fajn fandí hokej.
1: Fandí s námi.
2: Hokejové napětí nekončí. Zápas o nejlepší zábavu pokračuje dál v Zooparku Zelčín u Mělníka. www.zooparkzelčin.cz. Těšíme se na vás.

Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

0: Páteční dopoledne na Fajnu je u konce, to znamená co? Že tady bude Kristýnka, vy rozjedete odpoledne, no a užijete si hezký zbytek dne. Já vám přeju hezký víkend, nezapomeňte, dneska ve 20.20 hrajeme s Dánskem, ano, mistrovství světa v ledním hokeji dneska startuje, tak pojďme ukázat, že umíme fandit a pojďme podpořit ty naše kluky. No a slyšíme se v pondělí, po tom krásném víkendu. V pondělí budu zase opět jenom vaše, tak ahoj.
1: Jo, bude to bolet.
2: Ale bude to znít skvěle.
1: Music Boost.
2: Fajn.
3: One, two, three.

0: Music Boost.
1: Music Boost.
0: Fajn. Fajn Radio.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Jsme online.
6: Online.
7: Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Radia.cz.
8: Je 6 minut po 12. hodině a tohle jsou vaše hot news, Hankou.
9: Evropská unie přichází s další regulací sociálních sítí. Uživatelé by nově mohli vypnout notifikace na TikToku nebo Instagramu a zobrazovat si obsah bez personalizace. Unie tím chce omezit závislost na sociálních sítích i nekonečným scrollování. Týpek skočil v Římě šipku do fontány di Trevi. Místo zážitku z dovolený ale dostal pokutu v přepočtu kolem 12 000 korun a zákaz vstupu k fontáně. Podobný incidenty tam přitom italští policisté řeší poměrně často. Netflix plánuje velký koncertní tour k projektu K-pop Demon Hunters. Na sociálních sítích už se řeší, jestli půjde o live show, speciální performance a nebo úplně nový K-pop koncept. Detaily zatím nejsou venku, ale podle všeho se máte na co těšit.
0: Fajn.
8: Tady je čerstvý dopravní update, ať víte, kde to dneska na silnicích trošku vázne. Znáte to, pátek, bláznů, svátek. V Praze na ulici Letenská máme hromadnou líbačku tří osobáků. Je to přímo v centru, takže počítejte se zdržením. Vyklízet se to bude minimálně do 2 odpoledne. Další ťukanec se v Praze řeší i v ulici Sabinova, tak tam tudy taky radši jenom tak proplouvejte. Na D35 směr Hradec Králové na trase stojí porouchaný auto. Je to překážka přímo na vozovce, tak tam neusněte, počítejte se zdržením a radši nohu na plyn, v obráceně. Rožnov pod Radhoštěm, tady je to bohužel vážnější, došlo ke střetu auta s chodcem, jedou tam záchranné složky a probíhá vyšetřování. Ideálně se místu úplně vyhněte, znáte to, jezděte opatrně, i když je to v pátek trošku divočina.
0: Bezpečnou jízdu kdykoliv a kamkoliv přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz. Fajn. Fajn.
8: Please welcome to the stage. Krásný páteční odpoledne, já vás vítám u našeho Fajn warm-upu, zase se mnou s Kristý. Já se dneska tak těším, je pátek, před náma víkend, tak si to uděláme hezký, čekají nás nějaký bizáry, protože to máme všichni rádi. No a taky top songy, začneme třeba tímhle. Robin Schulz a Cyril Sam Martin, World Gone Wild.

Německá zpěvačka Tiffany Iris a její song Vertigo jsme právě doposlouchali na Fajnu a je to song, do kterého já jsem se zamilovala na první pohled, poslech a doufám, že vy taky, protože první láska na první pohled právě teď zažívá obrovský boom. Jo, podle statistik teď víc lidí věří na lásku na první pohled, než tomu bylo třeba před 10 lety a navíc polovina z těch lidí tvrdí, že tenhle spark, tuhle jiskru na první pohled už někdy zažila. Je to prej o chemii, která vám v mozku odpálí totální ohňostroj ještě dřív, než ten druhý stihne říct třeba ahoj. Já teda musím říct, že se k téhle statistice hrdě hlásím, ale má to trošku háček. Mně se sice tak jako jednou za x let opravdu stane, že někoho potkám a hned v té první minutě si řeknu, to je on. Jenomže většinou to u mě neznamená, jak se později ukáže, to je on, můj budoucí manžel, otec mých dětí, ale spíš, aha, to je ten další, kvůli kterýmu budeš chodit na terapie. Moje intuice totiž nefunguje moc jako amorek lásky, ale spíš jako takový vyhledávač red flags, takový senzor na red flagy. Vidím toxický nebezpečí a moje srdce si řekne, jo, to vypadá jako skvělý trauma experience, na to jdeme. Tak mi napište, jak to máte vy. Jestli věříte na lásku na první pohled a jestli už jste to někde zažili, uděláme si to takhle hezký. Napište mi to 724-634-634. To je to číslo, kam chci příběhy. A my jdeme na další song. Tame Impala a taky Genie a jejich Drákula. Tak pojďme na něj.

0: posloucháte Fajn, máme 23 minut po 12 a tohle byla Becky Hill, David Guetta a jejich Remember. Jeden z mých nejoblíbenějších songů, takže doufám, že vás taky bavil. Ideální mix takového tanečního vibe a do toho skvělý text, no prostě výborný. A my společně řešíme, jestli věříte na lásku na první pohled. No a vypadá to, že jo, což je dobrá zpráva. Mirek píše, že na lásku na první pohled věří, protože s jeho ženou se viděl a hned na první dobrou věděl, že je to ta pravá. Píše, že teď jsou spolu 14 let a mají 6letýho syna a úžasný vztah. Já vám teda musím říct, tohle mi nemůžete dělat. Já mám asi PMS a chce se mi z toho trochu brečet. Mě ta představa toho, že někoho poznáte a hned víte, jo, tu si vezmu, mně to přijde prostě krásný. Takže děkuju za tuhle zprávu. Zlepšilo mi to den, i když se mi z toho chce trochu brečet. A pak píše Michal, že sice nevěří tak úplně na lásku na první pohled, ale na první poslech, protože je pro něj důležitý, jaký má ten partner hlas. Přece jenom ho budete celý život poslouchat, že jo? No, dává to smysl. A my si dáme teda další songy, který mají mega dobrý hlasy. Třeba Subfocus nebo taky Dia Kelly, no už za chviličku, ale nejdřív ten Subfocus. Tak zůstaňte s náma, na Fajnu.
1: Poslouchej Fajn Radio online.

0: Fajn Rádio.
1: Jak zní příští generace domácích hvězd? Pojď to zjistit společně s námi.
2: Čau, tady Sofian.
3: Ahoj, já jsem Pam Rabbit.
1: Posloucháš Fajn Rádio? Osobní tipy na songy od mladých českých hvězd.
4: Od pondělí do čtvrtka.
1: 8 večer. Next Generation. Přidáš se?
5: My name is Somber.
6: What up, it's Kehlani.
7: Hey, it's Taylor Swift.
8: Back to the hits.

doufám, že jste z toho playlistu dneska tak nadšený jako já, protože Kellyn a jeho Santé je podle mě ideální páteční song, který jsme si teď v půl jedný od polkou dali na fajnu. No a vy zapomeňte na košťata a starý hábity, bradavice prošly glow upem. Protože na netu teď vládne AI remake Harryho Pottera v drip verzi. Jo, drip verze a já přísahám, že bradavice jsou teď oficiálně dripovice. Už to není škola čar a kouzel, ale škola absolutního stylu. Jsou to takový AI videa, který jako vám tak vezmou pozornost. Já jsem si myslela, že moje pozornost vydrží asi tak jako zlatonka po třech Red Bullech, ale ne, tyhle videa já vždycky dokoukám do konce, ani nemrknu. A musím říct, že to vypadá až děsivě realisticky. Představte si, že má na sobě brumbál designerský roucho od Louis Vuittona. Snape je oblečený jako nějaký totálně hardcore rapper s řetězem, na kterém je napsáno Lil Snape. A ty detaily, absolutní top. Místo nástupiště 9 a 3 čtvrtě se chodí na nástupiště, zkuste hádat, jo? Je to 6, 7. Samozřejmě, jako 6, 7. No a doby tam třeba jezdí regulérně v Maybachu, prostě v drahém autě a přijíždí za tohodle soundtracku. Jo, Skřítek má podle mě lepší káru než my všichni a tenhle trend je takovej úlet, že už to má i vlastní stránku na IMDb, což je v podstatě takový světový ČSFD, najdete tam normálně hodnocení a lidi to hodnotí fakt dobře, takže jestli jste to ještě neviděli, koukněte se na Drip Wars, jo, Harry Potter, škola stylu. Je to ten typ obsahu, o který jsme se neprosili, ale všichni jsme ho potřebovali. Za mě jediný korektní využití umělé inteligence, já dávám palec nahoru a předávám tenhle tip dál a vám posílám další song Taylor Swift a její Elizabeth Taylor.

RJF vás roztancovali se svým songem Wave právě na Fajnu. Páteční odpoledne, počasí sice není moc hezký, ani ta předpověď na víkend nevypadá moc dobře, ale to nevadí, jo? My si to prostě uděláme hezký i tak, čekají nás další songy, který vám dají pocit, jak kdyby to léto za oknem bylo. Čeká nás třeba tohle. So baby, don't worry, you are my only, you won't be lonely, even if the sky... Leony a její hit Don't Worry. Pokud máte pocit, že vám tahle písnička něco připomíná, no nejste na omylu a já vám hned řeknu co. Jay Sean a Lil Wayne a jejich hit z roku 2009 Down. Tak my se ho dáme v té předělávce od Leony s názvem Don't Worry, který jste slyšeli před chvilkou. Už za chvilku dáme znova tady na Fajnu.

0: Fajn.
1: Sleduj nás na Instagramu.
0: Fajn.
1: Instagram Fajn Rádio.
2: To jsou novinky, soutěže a exkluzivní obsah.
1: Dej follow a buď stále v obraze.
2: S Fajnem.
1: S Fajnem.

dohrává německá zpěvačka Loi a taky její song Red Eyes. Hodinky ukazují za 9 minut, 1 hodina odpoledne. No a vy, já chci, abyste si představili, že jdete si ráno jen tak zaplavat do moře a vylezete jako hvězda Fashion Weeku. Je totiž reálná story. Není to scénář z žádný komedie, ale příběh, který se stal jednomu týpkovi v Austrálii, protože se stal virální ikonou doslova v plavkách a tu show totálně ukradl. V Sydney totiž postavili molo australského Fashion Weeku přímo na pláži a tenhle borec se prostě vynořil z vln a když uviděl ty modelky, kamery, místo trapného útěku si řekl, že tu situaci využije. Zatímco modelky vypadaly, že týden nejedly, on tam napochodoval se svým dead body s mokrýma kraťasama, jako by to molo vlastnil. A později pro jeden časopis teda zahlásil, že se stal hlavním modelem a já mu to žeru. Tenhle týpek měl nejvíc fresh outfit, co tam byl k vidění a extrémně to cením, protože já bych rozhodně takovýhle klid nezachovala. Představa, že se mi tohle stane, tak já tam dostanu breakdown, rozbrečím se, uteču a byl by to taky virál, ale hodně negativního rázu. Takže tohle je vaše znamení, fake it till you make it. Prostě když se tváříte, že někam patříte, tak vám to vyjde a většinou to projde. Takže se ptám vás, jestli se vám někdy taky stalo, že jste se omylem zapletli někam, kam jste nepatřili a jak jste se s tím vyrovnali? Napište mi to na 724634634 a já vám pošlu další song, u kterého si klidně můžete představovat, že chodíte po mole. Protože tohle je James Hype a Miguel de la Rosa a jejich Ferrari právě teď na Fajnu.

Mějte fajn a tohle byl Alex Warren a jeho Fever Dream. Za dvě minutky je jedna hodina od polko. Ještě rychle zrekapitulem, spolu jsme řešili, jestli jste se někdy ocitli na nějakém místě, kde jste úplně neměli být. Michal psal, že jednou takhle vlezl na jeviště, ale zachoval chladnou hlavu, klidnou taky a zahlásil, dámy a pánové, užijte si večer. Musíte z toho vždycky umět vybruslit. To je rozhodně něco, co bychom si z toho měli vzít. A za chvilku už další songy čekají nás, počasí, doprava, zprávičky. No a pak už ty songy. Tak zůstaňte na fajnu.

Fajn Veš Radio. Klikni na fajnradio.cz a poslouchej kdekoliv. Check it out. If you're online, Fajn Radio můžeš poslouchat i online. Go! Je to jednoduchý. www.fajnradio.cz

0: Fajn Rádio.
1: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
0: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.
2: Venku to dneska vypadá na totální nerozhodnost. Sice to hlásí kolem 14 stupňů a tváří se to, že je to všechno v chillu, ale nenechte se zmást touhle převážně oblačnou maskou. Vypadá to totiž, že je sice těch 15, ale to je ideální teplota na to, abyste celý den řešili, jestli si bundu nechat nebo jí tahat v ruce. A bacha, kolem 8 večer se má spustit déšť. Takže jestli plánujete nějaký venkovní drinky, rande nebo třeba sledování hokeje, stihněte to do 7 nebo si outfitu přibalte deštník jako nejvíc hot doplněk sezóny.
0: Fajn. Jsme online.
3: Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
4: Donald Trump řekl, že vážně zvažuje připojení Venezuely k USA. Hlavním důvodem mají být obrovský zásoby ropy v odhadované hodnotě 40 bilionů dolarů. Venezuelská vláda návrh okamžitě odmítla a označila ho za nepřijatelný. Fanoušci Euforie řeší nový scény Sydney Sweeney, který jsou podle většiny fanoušků už za hranou. Ve třetí sérii její postava rozjíždí OnlyFans a tvůrci přitvrdili natolik, že se na sítích rozjela debata, jestli je to ještě umění a nebo už jenom zbytečný šok. Bridgerton se v roce 2027 vrátí s pátou sérií. Produkce už běží a vůbec poprvé půjdou dvě série po sobě v navazujících letech. Nový díly se zaměří na Francesku a její vztah s Michalou Sterling.
0: Fajn.
2: Doprava zní dneska spíš jako scénář k akčnímu filmu než páteční odpoledne, takže zapínejte pásy. Zemětřesení u Cvikova, jestli jste si mysleli, že se SUV půdy uvidíte jenom v televizi, tak na Českolipsku je to realita. Silnice u Cvikova je regulárně uzavřená, protože se tam prostě utrhla země, takže tudy fakt ne. Leda byste měli offroad a hodně odvahy. Pak nás taky čeká dálniční překvapení na D35 mezi Lipníkem a Mohelnicí, to vypadá trošku na bojovku. V jednom směru v cestě leží blíže nespecifikovaný předmět, snad to není UFO, a v tom druhém to někdo poslal přímo do svodidel. Levej pruh je mimo provoz, takže tam nebuďte za závodníky. Dávejte si bacha, klasicky opatrně a nohu z plynu.
0: Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz.
5: www.fineradio.cz.
6: Fine.
5: Warm up. Yeah.
2: 3, 2, 1, další část warm-upu. Pokračujeme tady dneska na Fajnu, páteční odpolko, 5 minut po 1 hodině odpoledne. No a co může být lepší než pátek? Pátek, kdy začíná mistrovství světa. O tom si povíme už za chvilku, mistrovství světa v hokeji, abych byla přesná. No a taky si dáme další top songy, třeba All Time Low s Black Bearem a jejich song Monsters. Mimochodem Black Beara budete moc slyšet už za méně než měsíc na Rock for People. Tak se na to pojďme připravit už teď s tímhle songem na Fajnu.

0: fajn. Užij si zábavu a hlavně zůstaň v obraze. Mistrovství světa v hokeji. Mistrovství světa v hokeji.
1: Nachystejte si elektronické tušky, vytáhněte dresy. Nadešel ten čas v roce, kdy se z nás všech, od baristů po CEOs, stávají experti na taktiku a elitní hokejoví strategové. Ve Švýcarsku totiž startuje hokejový mistrovství světa a Česko na svůj první zápas vletí už dneska večer od 20:20 proti Dánsku. A protože podle mě je mít ready diváky stejně důležitý jako mít dobrý tým, tak jsem pro vás sestavila takový náš vlastní draft, podle toho, jaký typ fanouška jste. Protože, co si budem, prostě jsou různý typy fanoušků, tak dávejte pozor, ať víte, jakou pozici dneska zaujmout. Do útoku postavíme gaučový trenéry. To znamená, ty z vás, kdo u televize s chipsama v ruce křičíte, proč to tak komplikujou, prostě tam bych tam vletěl a dal gól, easy, o co jde. Tak na branku tam je jistý. Do obrany dáváme druhý typ fanoušků, statistický maniaky. To jsou takový ty lidi, co ví, že v první lajně je kapitán Červenka, v bráně Kořenář a házejí na vás jména jako Blimil, Voženílek, jako by to byli jejich sousedi z baráku. Takže budou dobře číst hru. To znamená do obrany. No a do brány dáme třetí typ fanoušků. To jsou vizuální faninky. To jsou takový ty holky, co hokej sice moc nerozumějí, ale přišli se dívat na hezký kluky, který se naučili rozeznávat i přes helmy. Takže díky tomu budou mít dobrý oko na detail a neunikne jim žádnej puk. Ať už jste v jakýkoliv skupině, dneska je ten den, kdy budeme všichni experti, takže si připravte dresy, nervy a samozřejmě pivo. Dánsko na nás čeká už za pár hodin a já se ptám vás, jaký typ fanouška jste? Napište mi to 724-634-634. Pište mi a taky jdem na další songy už za chvilku tady na Fajnu.
0: Mistrovství světa v hokeji. Hokejové napětí nekončí. Zápas o nejlepší zábavu pokračuje dál v Zooparku Zelčín u Mělníka. www.zooparkzelcin.cz. Těšíme se na vás.

Já doufám, že vy jste dneska těžký ráno neměli a jestli jo, tak věřím, že jsme si ten den teďkon zlepšili tady společně se songem od Gufrau Marie April Nezvládám. No a já vám musím říct, že dneska je kromě toho, že začíná mistrovství světa v hokeji, taky Mezinárodní den rodiny. Ano, 15. května, Mezinárodní den rodiny, takže já si myslím, že byste to tak jako mohli spojit. Na ten hokej, večer, Česko-Dánsko, vzít prostě rodinu a nemají si co stěžovat. Trávit čas s rodinou, spojit to s hokejem, ideální plán na večer. No a my si za chvilku dáme další songy, třeba Ale Farben From Disco to Disco. Kdybyste náhodou mířili na diskotéku, tak je to varianta.

Nádherný duet od Jizu a Zayna s názvem Eyes Closed jsme si dali takhle v pátek. Ideální, pokud už jste třeba po obědě nebo máte kafe, čaj, něco takového. No a blíží se čas dovolených. Jestli si myslíte, že máte v letadle smůlu, když za váma jsou plačící děti, tak si představte, že vedle vás bude sedět ženská, která se vás pokusí sežrat. Tahle story je opět pravdivá a teď skončila před soudem, protože 4 roky zpátky chtěla tahle jedna ženská jenom přežít 9-hodinový let, tak do sebe kopala jednu brandy za druhou, dokud neviděla dvojitě. Jenomže místo spánku se v ní probudil vnitřní upír, začala všem nadávat, chtěla si na palubě totiž zapálit a když jí letušky řekly stop, tak se do nich prostě zakousla. Soud jí teď dal podmínku a taky roční zákaz odletět kamkoliv. Takže teď ta ženská může prostě jenom maximálně doma kousat do polštáře. Smůla. Tomu říkám smůla, drahá dovolená. Mě ale zajímají vaše story z letadla. Kdo vás kdy v letadle nejvíc štval? Nebo co vás v letadle nejvíc naštval? Napište mi to na 724634634 a my letíme na další song. Purple Disco Machine, Sophie and the Giants a jejich In the Dark.

ať už děláte cokoliv, věřím, že tohle byla písnička, která vás hodila do klidu. Dua Lipa, její These Walls. Hodinky ukazují 13.42 a my jsme společně řešili vaše story z letadla. Jestli se vám stalo někdy něco, co vás naštvalo. No a Lucka napsala, že ji naštval týpek, který si za ní sundal boty a ty nohy mu asi, jak asi očekáváte, no prostě hrozně smrděly. Až tak moc, že se z toho málem posvracela. To je blbý, jo, zouvat si boty v letadle, já to chápu na dlouhých letech, ale musíte vědět, že vám ty nohy nesmrdějí. No a pak psal taky Michal, že týpek vedle něj usnul a celou cestu mu slintal na rameno. Když jsem ho chtěl nenápadně odsunout, tak mě ještě objel ze spaní. No, to je blbý, s tím pak nemáte co dělat. Já vám děkuju za příběhy, za chvilku už další songy, dáme si třeba Shouse a jejich mega hit Love Tonight, právě tady na Fajnu. Turn up hit music. Fajn.

0: Fajn Rádio. Instagram,
1: YouTube,
0: TikTok,
1: co je zrovna teď in
2: Fajn Rádio.
0: To nejzajímavější ze sociálních sítí.

Mars vám posílá dobrou náladu při pátečním odpoledni se svým songem I Just Might. Za chviličku máme druhou hodinu odpoledne a já se vás ptám, jestli se vám někdy stalo, že jste na prvním rande 5 minut v kuse mluvili třeba o svém křečkovi z dětství, protože jste byli v šílený křeči. Tak poslouchejte. Máme tu totiž oficiální návod, jak ze sebe na rande neudělat mimoně. Podle nejnovějších dat totiž jeden panák může zvýšit šanci na úspěch o neskutečných 60%. Stačí, když si ho dáte předtím, než vyrazíte na rande? Věda v tom má jasno. Malý drink vám prej pomůže se třeba zábrany a konverzace potom nepůsobí tolik jako výslech na polici. A taky ten kluk pak vypadá víc jako Ryan Gosling a ne jak bratranec z druhého kolene. Ale bacha, jo, experti varujou, je to samozřejmě o balancu. Jeden panák z vás možná udělá hvězdu večera, 5 panáků z vás ale udělá virální video na TikToku, který potom rozhodně nechcete vidět. Takže bacha na to, já se musím přiznat, já tohle taky praktikuju, ale někdy to pak sklouzává spíš k tomu, že mluvím až moc a o blbých tématech. A proto se teď ptám vás, jaký je podle vás nejhorší téma na první rande? Ať už jste opilí nebo neopilí, co je nejhorší, co kdy kdo na prvním rande vytáhl? 724-634-634, napište mi to tam, ať se takhle navzájem varujeme. A nás čeká teď nejnovější song od Evy Farný, já ho naprosto miluju a budete ho milovat taky. Pojďme na to, Perpetuum mobile, právě teď na Fajnu. Yeah.

0: Eva Farná, její nejnovější song Perpetuum Mobile jste si právě teď mohli poslechnout na Fajnu. Já jsem ráda, že jsem vám ho mohla zahrát. Máme páteční odpoledne, za chvilku se přesuneme na naší poslední společnou hoďku. Ještě předtím jenom odpovědi, protože jsem se ptala, co vám nejvíc vadí, jaký téma je nejhorší na rande. No a přišla zpráva, když řekne třeba něco ve smyslu, že si podobná jeho ex. Ano, další zpráva, hovory o ex. Tak to se shodujete, to je jasný red flag. Takže to máme potvrzený, můžeme jít dál. Nebavte se na rande o ex a to je všechno. Za chviličku už další songy, tady na Fajnu. Yeah. We are Fajn.
1: Fajn Radio. Instagram. YouTube. TikTok.
2: Co je zrovna teď in.
1: Fajn Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
2: Jsme Fajn?
1: Vždycky hot.
2: Vždycky fresh.
1: Fajn. Jsme online.
2: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
3: Fanoušci Euforie řeší nový scény s Sydney Sweeney, který jsou podle většiny fanoušků už za hranou. Ve třetí sérii její postava rozjíždí OnlyFans a tvůrci přitvrdili natolik, že se na sítích rozjela debata, jestli je to ještě umění a nebo už jenom zbytečný šok. Uganda oznámila objev jednoho z největších nalezišť zlata v historii. Podle odhadu jde o víc než 31 milionů tun zlaté rudy, ze které by bylo možné vytěžit přes 320 tisíc tun čistého zlata. Vláda očekává příliv investic, nová pracovní místa a výrazné posílení ekonomiky země. Lady Gaga uvedla nový koncertní film, který zachycuje její speciální vystoupení v Los Angeleském Wiltern Theater. Projekt uzavírá éru alba Mayhem a nabídne nové verze skladeb jako Abracadabra nebo Disease.
1: Fajn.
0: Čau, Kej! Začínáme třetí společnou hoďku našeho Fajn warm-upu se mnou s Kristý za Majkem. Čekají nás Fajn songy, mega dobrý, jo? Rozjedeme to takhle při pátku. A začneme, nebudem na nic čekat, prostě to pojďme rozhejbat. Ed Sheeran a jeho Shivers právě teď.

Ladíte fajn a tohle byla 10 minutek po druhý hodině Ray se songem Where is my husband? Kde je sakra můj manžel? No přesně to já si říkám pokaždý, když se snažím nacpat auto do podzemních garáží a potřebovala bych, aby mi to někdo odřídil. Akorát, že teda manžela nemám, takže to většinou je jenom já versus betonovej sloup. Už musím říct, že jsem to jednou prohrála, no ale tenhle podobný příběh teď zažila i jedna ženská v Opavě a bylo to ještě bizarnější, protože když se po nákupech v obchoďáku vracela do auta, zjistila, že se do něj prostě nedostane, protože je moc blízko k vedlejšímu autu a tak nemůže otevřít dveře. Říkáte si, jak se to stalo? No tahle ženská každopádně okamžitě nahodila totální Karen Energy, takový to zavolám si manažera, takže zavolala policajty, vynadala jim, že u ní někdo zaparkoval tak blízko, že ona nemá šanci vystoupit. Policajti dorazili, koukaj na to. No a teď přišel ten zkrat. To auto vedle totiž stálo úplně vzorně, v linkách, tak jak mělo, akorát, že ona stála tak moc nakřivo, že si sama zablokovala vlastní dveře. To je taková ta situace, jako když hledáte mobil, který máte v ruce a zrovna telefonujete. No a navíc, mít tu odvahu zavolat si na vlastní fail policajty, to už chce hodně vysoký sebevědomí. Tak schválně, napište mi, jak to máte s parkováním vy. Jste mástři parkování nebo máte taky problémy? A jakou máte nejhorší story? Já jsem třeba jednou auto ťukla, ale o tom se tady bavit nebudeme, to musí zůstat v dějinách, tajemství. Napište mi každopádně vaše story s parkováním na 724634634 a nás čeká další song, bude to Teddy Swims Bad Dreams, právě teď na Fajnu.

Yes, Rag & Bone Man a jejich song Giant. Věřím, že vás tohle rozhejbalo při pátečním odpolední, že už jste se připravili na cokoliv, co vás večer čeká. No a my jsme společně probírali, jaký jste řidiči, respektive jaký jste řidiče, když jde o parkování, protože to je specifická disciplína a já jsem vám věřila. Vkládala jsem ve vás důvěru, že mě podržíte, že mě v tom nenecháte, že jsem jediná neschopná, ale přišly mi zprávy spíš takového stylu, že to vypadá, že jste všichni mistři. Jedna zpráva teda, kde je napsáno, já jsem hodně velký mistr v parkování, má u sebe takovýho smajlíka, že si myslím, že to je ironie, ale nedozvěděla jsem se podrobnosti, takže kdo ví. No a Michal potom napsal tady strategii, že radši parkuje zacouváním, protože v zrcátkách vidí mnohem líp namalovaný čáry. To je dobrá rada. Já ji ale nedokážu držet, protože jsem, co se týče parkování, neschopná. Každopádně vám děkuju, vůbec jste mě nepodrželi, ale to nevadí. Já se na vás nezlobím, pošlu vám i tak další dobrý song. Už za chvíli třeba Taylor Swift, anebo taky Rudimental. Tak si na to počkejte, tady na Fajnu. Turn it up. Turn up hit music. Fajn.

0: pátečního odpolka udělali rave společně s Rudimental Khalidem a jejich bangrem All I Know. 14.35, ladíte fajn a ať už se chystáte večer třeba někam na party, na rave, anebo na rande, no jestli se chystáte na rande, tak se ptám, prolustrovali jste si už trestní rejstřík toho, s kým na to rande jdete?
1: Hi everybody, this is Damiana David. Yeah. This is my song with Nile Rodgers and

Ladíte fajn, Damiano, David, Tyler, taky Nile Rodgers a jejich song Talk to Me nám právě dohrál takhle při pátečním odpolední. A já jsem vám tak jako natýzovala otázku, že jestli jdete na rande, tak byste si měli prolustrovat i trestní rejstřík. A nevysvětlila jsem to, tak pojďme

ladíte fajn, tohle byla Ava Max a její song Spot of Fake, je 14.44 a když jsme se bavili o té kriminální historii, tak já tady pro vás mám jednu aktuální novinku. Banger, na zítřejším ostravském Majálesu totiž vystoupí jeden umělec, kterýho jste tam asi nečekali. Rico se usmířil s Majálesem po loňských komplikacích, no a na Ostravě dá surprise show, takže pokud jste zvažovali, jestli na Majáles do Ostravy jít nebo nejít, tohle je vaše lákadlo. Hard Rika tam uslyšíte a u nás uslyšíte za chvíli už další songy, třeba Haven a Caitlyn Aragon, tak už za chvilku tady na Fajnu.

Viz DMC, Beast and Honey a taky jejich song Show Me Love vás měl dostat do dobrý nálady takhle při pátečním odpolku tady na Fajnu. Vy víte, že se blíží třetí hodina a taky víte, že to znamená, že já se s váma loučím. Doufám, že jste si to tady se mnou dneska užili, tak jako já s váma, že jste si užili naše songy a musíme si klasicky dát jedno poučení z dneška. Dneska to bude takový last minute poučení, jedno z témat, který jsme probírali na závěr, a to, že byste si měli dobře prověřit svoje partnery, ale zase to nepřehánějte, protože nám tady přišly zprávy. Třeba přišla zpráva od Honzy, který píše, že jeho ex ho před několika lety lustrovala takovým způsobem, že dělala na policii, takže měla přístup k určitým údajům, kterým by asi přístup mít neměla. Takže bacha na to, s kým randíte, jo, to je všechno. Já se s váma loučím. Užijte si pátek, hlavně si užijte víkend. A my se slyšíme zase po víkendu v pondělí. Takže se mějte hezky, užijte si to. Bye babes. A na závěr posílám song Kato Jon Turn the Lights Off. Takže teď.

0: Května v O2 aréně spolu s Niou. Lístky rozdáváme každý všední den. Fresh.
1: What's up, y'all? This is Jack Harlow.
2: I'm Post Malone.
3: This is Beyonce.
4: Hey, this is Halsey.
0: Poslouchej Fine Fresh Radio. www.finefresh.cz.

0: Fajn Rádio.
1: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
0: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.
2: Je tady počásko, pojďme se podívat z okna ven, vidíme nějaký ty mraky, ale není to nic špatného, 15 stupňů. Bohužel je tady špatná zpráva, že časem může lehce sprchnout. Co já vím, tak jsem četl hlavně na Moravě a ve Slezsku. Každopádně, zítra déšť určitě a takový víc hezký den by měl přijít až v neděli.
3: Fajn. Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Jsme online.
7: Online.
8: Jsme na DAB+.
7: Plus.
0: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
2: Je 15 hodin minuta, k tomu pojďme se podívat na Hot News.
9: Evropská unie přichází s další regulací sociálních sítí. Uživatelé by nově mohli vypnout notifikace na TikToku nebo Instagramu a zobrazovat si obsah bez personalizace. Unie tím chce omezit závislost na sociálních sítích i nekonečným scrollováním.

0: fontáně. Podobné incidenty tam přitom italští policisté řeší poměrně často. Netflix plánuje velký koncertní tour k projektu K-pop Demon Hunters. Na sociálních sítích už se řeší, jestli půjde o live show, speciální performance a nebo úplně nový K-pop koncept. Detaily zatím nejsou venku, ale podle všeho se máte na co těšit.
1: Fajn. Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz
2: www.fajnradio.cz
1: Fajn.
3: Fajn Drive.
1: Fajn.
4: Páteček je tady, Honza za Majkem a ladíte Fajn. V tuhle hodinu budeme hrát samozřejmě kvalitní songy, já budu něco blekotat, ale budu se snažit hlavně hrát, protože v pátek se má poslouchat hudba a tancovat. Tate McRae, český počin, tím to začíná.
3: Fajn Drive.

Pink Panther, Zara Larsson, Stateside, tohle je fajn, ladíte v 15 hodin 11 minut a mám pro vás motivaci na dnešní datum 15.5. Žofie vína upije. Já jsem si myslel, že dneska budu lejt pivko, protože je pátek, protože je hokej, ale když jsou ty pronostiky tak real, tak já budu taky real. Takže všechno nejlepší všem Žofím a na zdraví.

Cucumber, Belong Together, tohle je fajn a žádný zbytečný keci. Pojďme se podívat na to, jak je playlist nabitej a třeba pokecáme pak. Arlo Parks, Two Sided, navrostá čilovka, ready už za pár okamžiků, no a potom třeba Uzi. Song, který se jmenuje Nobody Soldier. Hodím tam tyhle dva tracky a hned potom se i podívám na to, co se aktuálně děje na těch internetech.

Here, Nobody Soldiers. A ladíte fajn, kde budeme řešit krádež století. A ano, skutečně to vypadalo, že tady řádí nějaký najatej, utajovaný blázen, který za miliony prodá lebku svaté Zdislavy. Řešilo se, to chce nějaký šejk mít vystavený na nočním stolku. Nebo to chce nějaký oligarcha na flex, aby mohl machrovat před kámošima u partičky pokru. Akorát, že vůbec, kamarádi. Je to tak, že to ukradl úplnej retard. Normálně žádnej najatej frajer, co to prodá za spoustu milionů, ale borec, který prostě tvrdí, že se mu nelíbilo, že ta lebka je vystavená, že by měla být pohřbená. Našli to u frajera, který to nějak chtěl zalít betonem a hodit do vody, což je teda pohřeb, jak kdyby to byl totální viking. Nicméně, dobře to dopadlo, blbečka chytili, hrozí mu 2 až 8 let a tahle ta relikvie v nedozírné hodnotě je zachráněna. Takže všechny teorie o tom, jaký tady máme tajný agenty, jaký velký zločin tady byl, jsou smetený ze stolu, je to prostě jenom další idiot.

Imagine Dracula, song o tom, jaký to je. Jít z kalby ráno domů. Tohle je fajn. A Drive, kde budeme řešit další skvělou hudební crew, to je Portugal The Man. Možná znáte tenhle ten song a hnedka si to vybavíte. Když tohle vyšlo, tak já jsem se na tohle namotal, mělo to asi 800 tisíc shlédnutí na YouTube, dneska to má 415 milionů za 9 let, co je to venku. No a teď vám něco řeknu, tahle ta crew jede bomby dál, například teď jsou z Naked na tracku The Glide, je to věc, která boří hitparády, a já jsem si říkal, co jsou vlastně The Portugal zač? Oni jsou normálně crew, která je z Aliašky, já myslel, že na Aliašce je jenom zima a úplný prd. Ale oni tam vyrostly tyhle legendy. Pojďme si dát Naked a Portugal, The Man, Glide.

0: Nemáš čas sledovat hokej?
1: Neboj.
0: My pro tebe máme veškerý důležitý info.
1: Výsledky, aktuální informace, ale i drby z kabiny.
0: Nic nám neunikne.
1: Všechno sledujeme. Tak poslouchej Fajn.
0: Ať máš veškerý podstatný info. Fajn fandí hokej.
1: Fandí s námi.
2: Hokejové napětí nekončí. Zápas o nejlepší zábavu pokračuje dál v Zooparku Zelčín u Mělníka. www.zooparkzelčin.cz. Těšíme se na vás.

0: Připoj se k nám na TikToku.
1: Aktuální, cool a zábavný.
0: Jo, takový to tam je.
1: Přesvědč se,
0: že nekecáme.
1: No, fajn.
0: Fajn. Fajn. Prostě hity.

0: Fajn Rádio.
1: Pojďme otevřít okno a podívat se na počasí, protože je to takový srandovní. Někde mi píše, že už prší, jinde, že je sucho. Třeba v Praze je to bez deště. Klidně mi dejte vědět, jestli u vás prší nebo ne. Pojďme se podívat na to, co říkají další dny. Já tady vidím, že zítra by mohlo lehce pršet. Snad to nebude moc horší než dneska, takový lehký poprchávání, ale zase některý zdroje uvádějí, že Morava a Slezsko na tom bude mnohem hůř než Praha.
2: Fajn. Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Jsme online. Jsme na DAB+.
7: Jsme v aplikaci Radia.cz.
1: Hot news. Jsou tady čerstvé zprávy, které naštěstí neříkám já, ale někdo, kdo věcem rozumí.
8: Donald Trump řekl, že vážně zvažuje připojení Venezuely k USA. Hlavním důvodem mají být obrovský zásoby ropy v odhadované hodnotě 40 bilionů dolarů. Venezuelská vláda návrh okamžitě odmítla a označila ho za nepřijatelný. Fanoušci Euforie řeší nový scény Sydney Sweeney, který jsou podle většiny fanoušků už za hranou. Ve třetí sérii její postava rozjíždí OnlyFans a tvůrci přitvrdili natolik, že se na sítích rozjela debata, jestli je to ještě umění a nebo už jenom zbytečný šok. Bridgerton se v roce 2027 vrátí s pátou sérií. Produkce už běží a vůbec poprvé budou dvě série po sobě v navazujících letech. Nový díly se zaměří na Francesku a její vztah s Michalou Sterling.
6: Fajn. Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz.
0: Fajn. Fajn.
9: Fajn drive.
0: Fajn.
1: Začíná Fine Drive, druhá hodina, Honza za mikrofonem. Tuhle hodinu probereme jednu celebritu, který zase šplouchá na maják už po několikátý, ale kromě toho to důležitý. Budeme hrát ty nejlepší bangry, co můžete slyšet. Od toho jsme tady. Tedy svým jako první. Mr. Know It All.

James Warren, Eternity, dohrává na Fajnu. Pojďme se teď podívat do Ameriky na jednu zkrachovalou celebritu. Ono, když vás někdo napadne někde v podniku, nemusí to být random blázen. Může to být dost známý blázen. Pamatujete ještě na Britney Spears? Na frajerku, která ve 2000s dělala hit za hitem a pak jí úplně, jak se to říká hovorově, jeblo? Britney Spears měla ve středu večer způsobit dost nepříjemnou scénu v restauraci Blue Dog Tavern v Los Angeles. Zpěvačka prý seděla v podniku se dvěma lidmi, jenže večer se postupně změnil v chaos, kterého si začali všímat hosté i personál. Svědci popisují, že Spears zvyšovala hlas, křičela a v některých chvílích dokonce štěkala. Pak mávala dokonce nožem, mimochodem. Když si to pak čtete dál, tu zprávu, jde to úplně od nevinný, opilecký jako konverzace až do extrémního hrotu. Je to trošku mrzí, protože Britney byla legenda, já jsem si říkal, pojďme si trošku připomenout tu éru, než měla jeden skandál za druhým. Tady máme Britney Spears, I Wanna Go, v takovém modernějším kabátu, protože přece jenom nechceme hrát nějakou boomeřinu, tak jsem našel lehčí remix I Wanna Go, určitě budete znát a myslím si, že je to taková nostalgie na Fajnu.

Cracker dohrává na Fajnu. Ale proč? No, protože to prostě končí, ale proč to říkám právě teď v tuhletu chvíli? Protože tady důležitá informace. Za asi 10 vteřin začne první zápas mistrovství světa v hokeji. Je to poprvé v historii, kdy se mistrovství světa otevírá neuvěřitelným duelem, řeknu dokonce duelem jako kráva, Kanada-Švédsko. Dva z největších kandidátů na mistrovský titul právě teď přijíždějí na led k tomu kruhu a čekají na první vhazování. A my si uděláme takový zápas i tady v éteru. Za Kanadu jde na plac tenhle cápek. Justin Bieber, Daisies, za Kanadu a za Švédsko, koho tam můžeme poslat jinýho než... Zara Larsson a její Lush Life. Otřepeme jeden starý dobrý banger. V tuhletu chvíli hokejisté čekají na to, až jim tam hodí ten puk, ale vy čekat nemusíte. Posledních pár okamžiků a náš kanadsko-švédský duel v éteru Fajnu se rozjede. Zůstaňte s náma, budou lítat bangry.

0: Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else, dohrává na fajnu a Honza s aktuální vědeckou studií přichází ven. Hele, normálně se ukázalo, že vědci zjistili, že ve velkých městech se ptáci víc bojí žen než mužů. Zjistili to tak, že chodili k ptákům a ptáci prostě odlítali od mužů mnohem později. Chlapi mohli přijít blíž. Proč se ptáci bojí žen? To se zatím ještě neví, ale ze své zkušenosti já, když vylítnu z hnízda, jdu do hospody a přijdu pozdě, tak doma před přítelkyní ani nepíknu.
1: Fine Drive. Nech chaos celýho dne za sebou a užijte si nejnovější hity. Fine Drive. Od 3 do 6.

0: Girls dohrávají na fajnu 15.5. A proč říkám datum? Dneska je totiž Mezinárodní den rodin. Nevím upřímně, jak se to má oficiálně slavit, ale myslím si, že dnešní program tomu nahrává. Prostě, pánové, pokud mě dneska slyšíte, kluci, chlapi, dneska žádný chlastání na hokej s kamarádama. Dneska jdete povinně celá rodina, takže žádný dvanáctky. Dobré, dvanáctka, víno pro manželku a malinovka pro celou rodinu, pro děti. Hele, den rodin musíme oslavit, takže buďte dneska spolu, nebo si aspoň řekněte, že se máte rádi. Já mám rád vás a mám rád taky skvělý song, který se jmenuje Miles on it, který ukončí tuhle hodinu na fajnu v driveu.
1: To nejlepší z hit parád. To nejlepší ze streamů.

Malzone Dorama na fajnu, v driveu. V další hodině začneme klasicky Hot News, ale mám taky novinky z Eurovize. New Music Show.

0: Fajn Rádio.
1: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
0: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn. Jsme online. Online.
1: Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
2: 17 hodin přesně, jsou tady horký zprávy, a.k.a. Hot News.
3: Fanoušci Euforie řeší nový scény Sydney Sweeney, který jsou podle většiny fanoušků už za hranou. Ve třetí sérii její postava rozjíždí OnlyFans a tvůrci přitvrdili natolik, že se na sítích rozjela debata, jestli je to ještě umění a nebo už jenom zbytečný šok. Uganda oznámila objev jednoho z největších nalezišť zlata v historii. Podle odhadu jde o víc než 31 milionů tun zlaté rudy, ze které by bylo možné vytěžit přes 320 tisíc tun čistého zlata. Vláda očekává příliv investic, nová pracovní místa a výrazné posílení ekonomiky země. Lady Gaga uvedla novej koncertní film, který zachycuje její speciální vystoupení v Los Angeleském Wiltern Theatre. Projekt uzavírá éru alba Mayhem a nabídne nové verze skladeb jako Abracadabra nebo Disease.

Minuta po 17. Honza za Majkem, tohle to je fajn. Rádio, který má plno nabitejch tracků. Například Lady Gaga, The Dead Dance, tím to rozjedeme. Ale jak už jsem sliboval a avizoval, chci si tuhletu hodinu taky posvítit na Eurovizi, protože mám kamaráda, který byl přímo u toho živě a chci toho využít, chci ho zneužít a vyspovídat ho třeba, kolik stál lístek a podobné věci. Za chvíli se to rozvíme, pokud mi ten prvý zvedne telefon. Finder.

na fajnou další bangry. Já jsem se trošku zamotal, protože teď tady vidím fotky nejrůznějších jídel u článku. Jak mozek funguje, když vidí dobré jídlo? Normálně vědci dokázali, že mozek rozhoduje o chuti jídla dřív, než vůbec ochutnáte první sousto. Samozřejmě hraje tam roli to, jak to jídlo vypadá, ale zároveň třeba zkušenosti, kulturní zvyky i samotná představa o tom, co právě jíme. Takže třeba kdyby vám 10 lidí v životě řeklo, že italská kuchyně je ta nejlepší, tak vy už podvědomě s tím půjdete a bude vám to chutnat víc. A kdyby vám 10 lidí někdy v minulosti řeklo třeba, že jaká rumunská kuchyně je hnusná, tak vy už podvědomě do toho půjdete s tím, že je to hnusný. To je skvělý tip pro lidi, kteří třeba studujou. Já vzpomínám, že ještě před pár lety, když jsem byl na výšce, tak jsem absolutně neměl prachy, tak bychom takhle mohli využít situace a znalostí a říct si, až půjdeme na rande, nakecáme tý frajerce, že tohle to je Čína přímo z konkrétní oblasti, nevím, toho a toho města. A tam dělají ty nejlepší, ale nejlepší kuřátka a frajerka bude úplně ready, jakoby jo, jo, je to moc dobrý. A vy budete mít radost, že jste za rande nechali 99 korun místo drahý restaurace za 250. Myslíte, že to projde? No, asi spíš ne.

Kellyn, Viktor, Šína, Safír dohrává na fajnu. Já jsem tady o toho, abych mluvil, ale dneska to dělat nebudu. Před chvílí jsem omylem řekl, že jídlo v luxusní restauraci stojí 250 korun, takže myslím si, že moje hlava, můj mozek už má pátek. A tak místo mluvení se budu soustředit hlavně na music. Za chvíli Miles Smith a Neil Horan Drive Safe, anebo třeba Damiano David Born with a Broken Heart. Snažím se hrát co nejlepší hudbu, protože moje keci za moc nestojí.

0: Fajn Rádio.
1: Tak večer.
0: Vypni realitu a zapni
1: House Culture.
2: Já jsem Viktor Telágio.
1: Každý týden tě Viktor Telágio naservíruje hodinovej set, co zní jako VIP backstage na nejlepším raveu, kam se si nikdy nedostal.
0: Je to deep.
1: Je to sexy. A je to jenom na fajnu.
0: Už v pátek od 9.

0: Rage Born with a Broken Heart dohrává na fajnu. Máme 17 hodin 26 minut a já mám hroznou radost, protože za prvý Daniel Žižka včera postoupil do finále Eurovize a já mám štěstí, že můj kamarád byl přímo na místě, což se nepoštěstí jen tak někomu, a říkal jsem si, chci vědět pár věcí a říkám si, pojďme to hodit rovnou do éteru, ať to víme my všichni. Hele Tome, ahoj, vítej ve fajnu.
1: Čau Honzo, zdravím, fajn.
0: Mám několik stručných otázek, přece jenom vím, že to musí být zážitek jako hrom. Tak mi řekni, stálo to za ty prachy a naplnilo to tvoje očekávání?
1: No tak ty víš, že jako správný fanoušek Eurovize tohle byl vždycky můj takovej childhood and teenage dream. Mm-hmm. Takže musím říct, že jo, že vlastně ta atmosféra je ničím nenahraditelná a ten zážitek je jakoby nepopsatelný, když stojíte v té hale. Je strašně zajímavý to sledovat vlastně, jak se to celý děje, odehrává, jak tam ty lidi fungují opravdu na vteřiny, kdy přestavují tu scénu a různě mění prostě tu stage pro ty jednotlivý vystupující. A opravdu i ty výkony těch lidí.

0: že tady mám znalce v éteru, že jsi mi o tom řekl tolik a za mě top. Já teď pustím Daniela Žižkého Crossroads. Souhlasíš, že to dobrá volba, je to dobrý song?
1: Souhlasím a budeme samozřejmě Danielovi držet pěstí v sobotu.
0: Přesně tak. Měj se krásně, Tome, a díky.
1: Ahoj všem.
0: Ahoj.

0: fajn. Užij si zábavu a hlavně zůstaň v obraze. Mistrovství světa v hokeji. Mistrovství světa v hokeji.
1: Je to tady, začíná mistrovství světa v hokeji a s Fajnem to budeme bedlivě sledovat, což je pro mě příjemná povinnost, jelikož hokej miluju a obzvlášť mistrovství, když hrajou Češi. Nicméně, jak to vypadá dneska, ale jsou dva zápasy, které už běží. Finsko hraje s Německem 1-0, je teďkon přestávka, dohrály se dvě třetiny. Kanada-Švédsko, naprosto brutální duel, dva velký favoriti na titul. Aktuální skóre ve 11. minutě druhé třetiny, 2-1 pro Kanadu. No a co nás zajímá nejvíc? Už dneska ve 20 hodin 20 minut jsou další dva duely. Jeden je USA proti Švýcarsku, no ale to hlavní nás zajímá teď. Česko-Dánsko, ještě jednou opakuju. 20 hodin, 20 minut. Kde budete koukat? V obýváku? S rodinkou? Nebo půjdete někam do hospody? Nebo na nějaký velký plátno? Já se přiznávám, že jak je mistrovství světa, tak potřebuju velký plátno, pořádný pivčo, nějakou klobásku do ruky a jsem úplně super spoko. Takže víte, kde mě hledat. Dneska jsem na plátně a čekuju Čechy.
0: Mistrovství světa v hokeji. Fajn. Hokejové napětí nekončí. Zápas o nejlepší zábavu pokračuje dál v Zooparku Zelčín u Mělníka. www.zooparkzelčin.cz. Těšíme se na vás.

Ladíte fajn, Honza za Majkem, který se loučí v driveu po 3 hodinách. Mějte se krásně, přeju krásný víkend všem. Dělám to schválně stručný to loučení, protože se strašně těším domů. Ten týden byl nějaký dlouhý. Pokud byste chtěli mít taky víkend, prostě s tím flákněte a jděte domů. Zasloužíte si to. Makali jsme dost a já přeju všem, kdo ještě makat musí, pevný nervy, aby ten víkend skutečně už byl za rohem. Čus! Hi, hi.

0: Fajn Rádio.
1: Fajn.
0: Vždycky hot.
1: Vždycky fresh.
0: Fajn.
2: Get ready for the sound.
0: Fresh.
3: What's up, y'all? This is Jack Harlow. I'm Post Malone.
4: This is Beyonce.
5: Hey, this is Halsey.
6: Poslouchej Fajn Fresh Rádio. www.fajnfresh.cz.
7: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a ihned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz.
6: www.fajnradio.cz.
0: Fajn.

0: show σε Sonio.
1: New music show.
0: Fine. Let's go. Čaute, ja som Soňa, vy práve počúvate New Music Show na Fajnu, no a ja sa vám hneď na úvod priznám, že ja som sa dneska takmer nedostala do budovy rádia, pretože ja som proste, podľa mňa ja mám v tomto živote, že prekliate na kartičky. Ja som taký človek, že mne ju aj dali na recepcii do takého toho plastového obalu na ten špagátik, aby som ju nestratila. Lenže ja som taký expert, že ja proste idem po ulici, mám slúchatka, krútim si s tým obalom, s tou kartičkou v ruke, no a keď som došla k budove, tak mi ostal v ruke iba obal a kartička nikde. Našťastie som tu, takže štartujeme New Music Show, no a poďme to rovno odpáliť najhranejším songom za uplynulý týždeň. Takže dáme si Sub Focus, Elevate, no a hneď po ňom sa mrkneme na absolútne novinky. Poďme na to, New Music Show!

0: 去。
1: 继续 host them
0: zkouším zapomenout a jako dým se ztrácet před barem křičíš, že se nechceš vracet.

0: tváře leptají soulí ty tvý slzy, co se stalo. Voníš pořád stejně, ale nesmím se tě dotknout.
1: Amore, který střílí šípe sám do sebe, když je na mol, tak myslí jenom na tebe.

0: nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Potřebuješ boost do hry? Hernaudětka.cz ti pošle free spiny a bonus za registraci hned teď. Jackpoty jsou ready, tak na nic nečekej a ukáž, jak hraješ ty. Hernaudětka.cz je prostě sick.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
4: Attention!
5: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
4: Yes,
5: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
4: La Tropical!
5: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
6: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Mem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvámneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
7: Fajn rádio. Music. Fajn. Vždycky hot.

0: Fajn Rádio.
1: Next Generation. Show od mladých pro mladé. Pondělí až čtvrtek od 8 večer.

0: Fajn rádio.
1: Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn rádio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn rádio.
0: Instagram,
1: YouTube,
0: TikTok,
1: co je zrovna teď in. Fajn.
0: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme fajn. Fajn rádio.
2: CZ. Fajn.
0: Vždycky hot.

intelligent. I said, can you feel it?

DJ. I wanna shake my hand. I wanna shake my hand.